Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Express. Music first.

Tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měnějí, to tak bejvá. Cítím to.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Express FM.

0: hosti. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
1: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
5: Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a jsou tady první dnešní zprávy. Navrhovaná změna definice závislé práce neboli zaměstnání, která doprovází projednávaný zákon o platformách, by přispěla k rozšíření švart systému. Dopadla by na celý trh práce i na příjmy státu, zvedla by výdaje na dávky. Nová forma tak postupuje proti záměrům unijní směrnice o ochraně platformových pracovníků, z níž má vycházet. Výsadkáři útočící na pláže, vojáci útočící na postavení nepřítele a noční přesuny. Britská armáda cvičí na Falklandských ostrovech jejich dobytí pro případ obsazení ostrovů argentinskou armádou. Připravuje se tak na opakování scénáře z roku 1982. Vítěz posledních dvou ročníků fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain vyhrál na hřišti Manchester City 4-2 a po dvou kolech vede tabulku se 6 body a skóre 10-2. Fenerbahce, které v úterý přivítá v Istanbulu Slavii, utrpělo na půdě Aston Villa debakl 0-6. Liverpool triumfoval v 9 gólové přestřelce v Linci 6-3 a hat-trickem se blízkl Francouz Bradley Barcola. Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí a teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno všem Terezám, které dnes slaví svátek. Máme 15. října, 7 hodin, 2 minutky k tomu.
1: Máš to taky tak, že vždycky si říkáš, tak to je Tereza, tu nějakou znám a pak najednou na nějakou zapomeneš. Já většinou si jako projíždím svoje sociální sítě, napíšu tam Tereza, podívám se mezi přátelé, nebo jako přítelkyně, teďka přátelé jako, a jestli jako neznám nějakou důležitou. Spoustě lidem vůbec nepopřeju, co by jako blázníte, víte, kolik vás je. Jenom tě jako, těm jakoby nejbližším. A pak zjistíš, že to vlastně třeba může být i jenom soused někde, úplně fakt.
3: Hele,
1: jako
3: a dělá se ještě takový toto, jednu dobu to frčelo, když samozřejmě jsme ještě víc byli na Facebooku, tam já už moc nejsem, ale možná, jestli se to na Facebooku ještě pořád
1: ano, děje.
3: Že si udělal ten status a přeju všem, a ano, tam děje. Se přesně dal Tereza ano, Nováková, ano, Tereza Makošová, Tereza, ano, všem krásný den.
1: Ano, přesně tak se to děje.
3: Dělá se to ještě pořád.
1: Furt.
3: Je, no tak jdu to zkusit.
1: Ty taky?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Snímek Michael je aktuálně tím nejúspěšnějším hudebním filmem o nějaké osobnosti hudební v dějinách kinematografie. Mm-hmm. To je jasný. Aktuálně, pokud patříte mezi fanoušky Michaela Jacksona, tak samozřejmě se spekuluje, jestli teda udělají ještě jeden díl nebo dva díly, jestli z toho nakonec bude trilogie a opravdu zvládnou pokrýt vlastně celý životní příběh.
1: I s těmi nepříjemnostmi, které se tomu nabízely a kterým se v tom prvním díle vyhýbali.
0: Přesně tak. I s tím vším, a zatím tvůrci slibují, že ano. Pokud byste si chtěli ale dát trošku jinou dokumentární jednohubku na téma Michael Jackson, tak už se pro vás připravuje, měla by dorazit v únoru 2027 ve spolupráci s Hulu a ESPN. A je to dokument o tom, jak Michael Jackson navždy změnil halftime show Super Bowlu. Bylo to 31. ledna roku 1993. Předtím v podstatě halftime show Super Bowlová byla vždycky tím časem, kdy si lidi mohli v klidu odejít na toaletu. Vždycky padala sledovanost. Většinou součástí byly tam takový ty pochodové kapely, se procházeli prostě po ploše, udělali nějaký songy, pár lidí vyhodilo trumpetu do vzduchu, ona se třikrát otočila, lidi zapleskali.
1: Takový ty mojte chodí.
0: Přesně tak. Jo. Jenže potom přišel Michael Jackson a v podstatě stvořil halftime show tak, jak ji známe dnes. Obrovský spektákl, hitovky, skvělej tanec, skvělá choreografie, skvělej zpěv, lidi přibítý k obrazovkám, který si říkají, ale kdy si půjdu odskočit na tu toaletu, protože od tohohle se odejít nedá. A samozřejmě dneska miliony lidí po celém světě sledují oznámení, kdo tu halftime show dostane a jsou zvědaví na to, jak nakonec ta halftime show bude vypadat a televize vydělají miliony dolarů
1: reklamy,
0: během 20 minut.
1: Reklamy stojí bambilion, úplný nesmysly.
0: A o tom právě, jak vznikla tahle halftime show, o tom chystá dokument Bounggen, což navíc pokud jste viděli na Netflixu už třeba dokument, který se jmenuje The Greatest Night in Pop, který vlastně sleduje vznik We Are The World, tak od stejných tvůrců právě vzniká tenhle ten dokument o tom, jak Michael Jackson změnil Super Bowl.
1: Mm-hmm. A to mě zajímá možná víc, nežli samotný film Michael, který jsem ještě neviděl. Nějak jsem ještě na to nenašel asi chvíli.
0: Čekám na stream a pak si to dám. Takže to jenom takhle, protože já musím říct, že jsem my to tady sledujeme vždycky každý rok. Vy víte, že já jsem tím posedla tou halftime show, tak jsem ráda, že se zase dozvím něco víc o tom, jak král popu způsobil, že máme to, co máme dneska. Pěkné ráno.

Novinka. Express FM.

0: Držitelka ceny Brit Awards, tohle je Becky Hill a Changes. 7 hodin a 20 minut, za chvíli CeeLo Green a Snow Patrol s Kylie Minogue.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Divadlo v dlouhé uvádí
13: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
14: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
13: Divadlo v dlouhé.
15: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
16: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
17: Express.
18: Music first.
17: Express FM. Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

0: CeeLo Green, Bright Lights, Bigger City. Když už jsme u těch věcí, které se budou udílet, nebo se spíš budou dít na televizních obrazovkách, tak to se tam bude dít také další řada. Představ si, Baywatch, pobřežní hlídka, bude ožívat opět od nového roku. Já jsem viděl už jako nějaký náznaky tím, že se vždycky jakoby vrací novináři a reportéři k těm starým postavám původním, které se zahrály v některých seriálech, které se právě vrací. Takže teďka se všichni jako zabývají právě Hobbym, synem vlastně Davida Hasselhoffa nebo Mitche Buchanana a tak dále. Takže to bylo takový první, že mě to hnedka mohlo ťuknout a nakonec tady skutečně od ledna už by se měla dít další řada pobřežní hlídky. Já jsem vlastně už úplně zapomněl na to, že nějaká pobřežní hlídka byla. Nebejte Liam Neesona, který si namluvil Pamelu Anderson. To říká, aha, no jo, vlastně, jo, o Hasselhoffovi není ani vidu, ani slechu. No a nakonec teda se bude, vlastně nebo už se točí a už jsou první jakože nějaký trailery. Kdo se tam objeví, je třeba Megan Thee Stallion. Okay. Ta tam bude mít ale jenom takový cameo, jakože že to nebude jako nějaká na full time jako prácička. Jo.
1: Takže ta se bude jenom asi topit v nějakým díle.
0: Nebo se bude jenom někde mihne možná na pláži, jestli tam bude opalovat. A
1: nebo na pláži bude nějaký festival a ona na něm vystoupí.
0: Je to možný, i tohle je možný a oni říkají, není tohle náhodou Megan Thee Stallion? Jo. Ano, je to Megan Thee Stallion.
1: Ano, je to ona.
0: Můžeme se s ní vyfotit a tak jo. Se s ní asi vyfotí.
1: Nebo se jí bude dít něco na pláži. A oni ji zachrání a potom někdo pozná, že to je ona, ale zrovna v tom díle se bude ještě řešit, že potřebují, aby večer někdo vystoupil na charitativním večeru na pláži, mm-hmm. kde chtějí vybrat peníze na záchranu zraněné želvy, ano. kterou zachránili v předchozím díle.
0: A to se tak jako děje, že většinou tam prsknou někoho, aby to ještě jako trošku jako někoho ještě vůbec zajímalo, protože si myslím, že to téma je celkem jako vyčerpaný.
1: Ale když byl film se Zakem Efronem a s The Rockem, myslím, že tam tak to se mi líbilo, to bylo vtipný. To jsem doufala, že bude pokračování, se přiznám.
0: Dobře, ale taky, když je to jeden film, tak je to ještě celkem jako fajn. Ovšem, když jedna série má 22 dílů a bylo jich asi 10 nebo kolik, takže si myslím, že to už je potom jako hodně.
1: Jo, ale tehdy nic jiného nebylo. Já bych chtěla jenom říct takový jenom úplný malinký detail, pokud byste si chtěli ještě jako doplnit. Protože ty si říkal, že ty už si úplně zapomněl, že byla nějaká pobřežní hlídka. Mm-hmm. Já jsem na to koukala jako dítě a musím říct, že jsem úplně zapomněla na to, jak ten seriál byl ale úplně blbej. Pokud byste si to chtěli připomenout, tak na sociálních sítích je teď takový tvůrce, jmenuje se Rob Anderson a Rob má teď takovou sérii, můžete koukat na videa na YouTube nebo na sociálních sítích a on rozebírá různý seriály z 90. let a právě tam poukazuje na tyhle ty neuvěřitelné zápletky, které se tam děly a má tam právě i celou jako sérii o pobřežní hlídce, kde popisuje, jak tenhle ten seriál vzniknul. Připomněl tam navíc, že oni neměli budget, že dokonce sám David Hasselhoff nějak pomalu za vlastní peníze ten seriál udržel naživu. Ale když se producentům a vlastně studiu ukázalo, jak za málo peněz se to dá dělat, tak už nikdy ten budget nezvýšili. A připomíná tam některé takové ty zápletky typu, jak se tam jako lidi vyléčili z oslepnutí, anebo když je tam třeba syn smutný z toho, že jeho táta je Lilliput. A ten jeho táta to zjistí tak, že ten jeho táta je schovaný ve křoví, do kterého se on snadno schová. A tak slyší, že ten, jako jsou tam, je to i s ukázkama a musím říct, že si tam jako připomenete, že si to ani, já jsem si to nikdy ani neuvědomila, jaká jako blbost to je a jak spousta tady těch 90-kových seriálů je úplně mimo, takže doporučuji jenom Rob Anderson. Kdybyste se na to nechtěli koukat, ale chtěli byste si takhle s odstupem připomenout některé tyhle ty neuvěřitelné věci.
0: Jasně. Byla nějaká tvoje oblíbená herečka v té době?
1: Jo, já vlastně nevím, kdo se mně se líbila taková ta krátkovlasá.
0: Erika Jeleniak.
1: No. To byla asi moje favoritka, si myslím. Myslím, ale já jsem na to ještě koukala v úplný jako nevinnosti, že je, lidi se topí a jsou na pláži a
0: jasně,
1: wow.
0: Jasně, no tak je pravda, že se natočila vlastně jedna série a ten jeden rok to bylo pod NBC a právě potom vlastně oni to chtěli nějak jako zrušit, ale vzhledem k tomu, že na to drželi práva právě ti, co drželi, tak proto se to potom točilo za takových minimálních,
1: jo.
0: Ideální počasí, že jo, to je jasný, to se vždycky jasně. Jako natáčí.
1: Navíc ušetříš na kostýmech.
0: Jo. Nemáte někdo červený plavky?
1: No.
0: Já. Pojď si zahrát.
1: Roztrhly se mi žabky. Co budeme dělat?
0: Tak budeš boss, no.
1: Přesně. Zbytek už dohraješ na boso, to je v pohodě. A pozor na ty ploutve, to mám počený od syna, jo? Takže mi to zničíte. Herci, hrůza. Verbeš.

0: Goldfrapp, Rocket. Express FM, 7 hodin a 40 minut, tak vy možná taky jedete jako raketa, ale opatrně. Na Pražském okruhu 28 km ve směru na D1 je tam dopravní nehoda dvousobáku. Komplikace je v tuto chvíli také v Průmyslové ulici, bavíme se o Praze, a také si dejte pozor na D4 12. km příjezd do Prahy je s dopravní nehodou dvou osobních vozidel. Jinak ty hlavní táhy jsou celkem zatím v pohodě průjezdné, takže zatím tomu dáme jako chvilku a za hodinu se objevíme znovu s touhletou rubrikou a podíváme se, jak to zase tady jede, nebo nejede.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali.
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Minister zahraničí Petr Macinka a náměstek ministra kultury Adam Gody-Kocian se na setkání s voliči ostře opřeli do památkářů, které mimo jiné označili za mafii. Náměstek pak připomněl slavnou scénu z filmu Kmotr. Není tolik konňů, aby každý památkář měl doma v posteli hlavu. A památkářům slíbil, že na ně také dojde. Nyní se oba brání, že šlo o vtípek. Americký miliardář Elon Musk zdůraznil, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda, v konečném důsledku prezident Donald Trump. Dodal, že sesterská družicová síť Starlink je naopak komerční služba vlastněná a kontrolovatelná jeho společností SpaceX a je omezena na civilní účely a obranu a nemůže být využita k útočným vojenským akcím. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7, 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí a teploty budou od 12 do 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Příjemné ráno, my jsme se takhle v půlce mezi 7 a 8 bavili o Baywatch, o seriálu a taky o tom, že ty zápletky neboli bohvěčo, vždycky úplně a píše nám Tomáš, který si vzpomněl na jeden díl. Píše, ahoj, pamatujete na díl v Baywatch, jak se celá skupina plavčíků rozhodne jet na dovolenou snad na Floridu a v jednom z hotelových pokojů straší? Byla to taková duchařina, ze které se vyklubala nešťastná láska ze 30. let a plavčíci tomu přišli na kloub. A potom tady připomíná ještě, když Erika Elaine jak hrála se Stevenem Segalem, jak zachraňovali tu vojenskou loď, to je podle mě, jak on byl kuchař a ona tam potom vyleze z toho narozeninového dortu, ne? To si pamatuju asi jako jediný z těchhletěch, z tohohle toho filmu. Takže Tomáši, zdravíme, ano, děkujeme za připomenutí, jak samozřejmě skvělé role Eriky, tak dalšího skvělého dílu Pobřežní hlídky.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Miley Cyrus, teda teď už jenom Miley v našem playlistu, 8 hodin 10 minut k tomu.
1: No a s tím jménem, teďka, pardon, že možná ti přeruším jako téma.
0: Ano.
1: Ale vlastně Margot Robbie už taky není Margot Robbie. Ta už je teďka, už začala oficiálně používat, alespoň co se týká produkčních společností, už třeba pod Barbie, už tam není jako Margot Robbie, ale jako Margot Alice Eckerle.
0: Jo, a budu jí říkat stejně navždy Margot Robbie.
1: Margot Robbie, toho se asi nikdy nezbaví. Ale v podstatě tak bude to jako umělecký jméno, to je jasný, takže tak, to je jenom to jméno. Pokračuj.
0: No, ale já si ani nebudu moc říct jenom Miley. Jo, s tím budu mít taky problém.
1: Stejně ti tam vždycky padne.
0: Mm-hmm, jo. Celkově je pro mě vždycky problematické, když se lidi přejmenovávají. Většinou je to teda kvůli tomu, že holky se vdají a vezmu. Ale podle mě tady ty umělecký jména, když už vybuduješ tu značku, tak by si to měnit neměl. Něco neměl. Jako Emma Stone vyřešila, že vlastně by měla být, že chce být Emily.
1: Jo.
0: Protože se tak jmenuje, ale...
1: Ale prostě je to Emma.
0: Ne.
1: Pro všechny už je to Emma.
0: Promiň, Emily, ale už nedokážu říct Emily Stone, ano. Ani si to naučit.
1: Ano, ano.
0: Stejně tak problematický pro mě, když lidi vyřeší, že jsou oni.
1: Jo.
0: Ještě samozřejmě ta čeština tomu úplně nepomáhá jako taková, takže i když se snažím být respektující, tak taky mi to sem tam ujede.
1: Jakože třeba Sam Smith.
0: Že Sam Smith hrájí v našem playlistu, no, nebo no, cokoliv takového. Taky mi to dělá problémy, omlouvám se. Máte to taky tak?
1: Taky tak to máme.
0: Taky
1: teda,
0: tak?
1: Teda jako my ano.
0: Vy taky to tak
1: ano,
0: máte?
1: Ano, ano. Tak to jsme tady, promiň, že jsem ti ukradl téma.
0: To nevadí.
1: Hele, já pustím písničku a hned se k tomu vrátíme, co jsi chtěla říct, OK?
0: Jo, ono to nebylo tak zajímavé.
1: Ale určitě to bylo zajímavé, jen neříkej. Já už se na to strašně těším.
0: Bude to, neuvěříte, opravdu. Hlavně nepřepínejte kanela a zůstaňte s námi.

0: Tohle jsou Kings of Leon, Waste a Moment, 8 hodin a 15 minut. Máme teď čas na to, abychom tedy dali to téma, které tady babu měla připravený.
1: To moje myslíš, to moje velko téma,
0: na to,
1: jo?
0: To je velodílo. do vysílání.
1: Hele, je to jenom, je to spíš taková blbůstka zase. Já mám totiž ráda takový ty různý, jakože Češi nebo my, očima cizinců. Když oni něco sledujou, ochutnávají a pak to hodnotějí.
0: Já jsem o tom mluvil minulý týden, protože na streamu běží už 10. řada. V podstatě, jak nás vidí Češi.
1: Ano, jak nás, jo.
0: No, nebo jak nás vidí cizinci. Tak.
1: A oni tam většinou ochutnávají, že jo, vždycky ty naše jídla, nějak se k tomu vyjadřují, něco jim chutná, něco jim nechutná. Je to většinou jako založený tady na tom. No a já na TikToku sleduju takovou slečnu, která má tam profil, jmenuje se to Sophie Olala Cakes. Ona mluví anglicky, ale je mluví původně francouzsky, co, takže má takový kostomilej přízvuk.
0: To je to olala?
1: Je to takový olala. No a ona teďko udělala takový rozdělení osobností podle toho, jaký je tvoje oblíbený český jídlo.
0: Český jídlo.
1: Český jídlo.
0: Jak Francouzka může poznat podle toho, jak Češi mají rádi. Dobře.
1: No, je to právě ano. O tom, co ona si o nás myslí, pokud. Takže tady Sophie Olala si o vás myslí, pokud vaším oblíbeným jídlem je smažák. Když se vás zeptá, co je to oblíbené jídlo a vy řeknete smažák, tak ona si vás zařadí do škatulky. Že nemáte rád žádné složitosti, že jste prostě pohodáři, good vibes, víceméně bezproblémoví lidé a můžete se kamarádit.
0: To by šlo.
1: Smažák. Pokud máte rádi guláš, tak to si představuje, že mají rádi lidi, kteří milují rutinu, vstávají ve stejnou dobu, chodí na stejná místa, dělají stejné věci a do 10 jsou v posteli a Sofie jim vzkazuje, riskujte to trochu.
0: Jo.
1: Pokud řeknete Sofie, že vaším oblíbeným jídlem je kachna se zelím a kredlikem, tak tady si ona představuje, že jste velice fancy takzvaně. To znamená, tady to jste člověk, který má rád luxus, dopřáváte si, užíváte si. Takže kachínku si takhle s tím spojuje. Pokud máte rádi řízek s brsalátem, tak si představuje, že jste rodinný typ, že Vánoce budou u vás úplně fakt jako důležitá věc a že rozhodně se nesmí nijak narušovat recept vaší mámy a tady vzkazuje dívkám, že pokud váš milý vám řekne, že jeho oblíbené jídlo je řízek s brsalátem, takže určitě počítejte s tím, že až vznikne nějaký problém, že on volá mámě.
0: Mm-hmm.
1: Pokud řeknete, že nejraději máte koleno, Sophie se vás ptá, proč tolik pijete?
0: Ano,
1: předpokládá, že zejména alkoholici mají nejradši koleno.
0: Takže jako ke guláši jako se pivo nehodí, jako jo?
1: No hodí, ale když jako asi, když piješ guláš, když máš nejradši guláš, tak máš rád rutinu, takže asi předpokládá ona, že taky se dáš možná k tomu 4 piva po každý, ale že když máš nejradši koleno, tak jakoby prostě chlastáš.
0: Jo, jakože to je
1: jako ochlasta.
0: Ano, ano, chápu.
1: Si ona představuje, chápu. Že seš. Pokud máš rád vepřo, knedlo, zelo, tak to jsou podle ní patrioti, kteří pravděpodobně krvácí kofolu. A ideálem ona považuje někoho, v podstatě to také jako ideál, ona tady říká, že pro dámy zase, pokud váš nějaký vyvolený řekne, že má nejraději svíčkovou, tak ona říká, to jsou lidi, co jsou jako husband material, green flag, zodpovědný, starostlivý, uspořádaný život, rodinný typ.
0: Zeptej se mě, co jsem dělal o víkendu.
1: Koleno.
0: Jsem dělal svíčkovou.
1: Svíčkovou, no, vidíš to. A potom tady má takový ještě bonus, pokud máte nejraději sulc, Sophie Olala se ptá, proč?
0: To se taky ptám, proč? Protože mě to úplně moc nechutná.
1: Proč?
0: Sulc nemusíme, ne. nemuset.
1: Proč?
0: Proč?
1: Proč? Takže takhle nás vidí cizinci.
0: Propo. Olala.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
5: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
6: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Gufrau a Marie April a nechci, 8.32. Nechci, nechceme.
1: Nechci, nechceme, ne, ne, co?
0: Nechceme.
1: Nechceme?
0: Ne. Ne, ne, ne, ne.
1: A jsme si jistý, že to nechceme?
0: A tak teda jo.
1: Jo?
0: Takhle asi možná docházelo k namlouvání Grety Gerwig s Led Zeppelin a Stairway to Heaven. Oni pětkrát odmítli tu písničku pustit do Narnie, o které jsme se včera tady bavili.
1: Ano.
0: A která je součástí soundtracku. Takže právě tenhle ten song si tam prosadila a tak dlouho prostě chodila, otravovala, až tedy nakonec Robert Plant se svojí kapelou teda jako řekli, ježmarja, tak už mi to teda dáme, ať už neotravuje.
1: A je tam, víme, proč nechtěli?
0: No jo, asi prostě vůbec nechtěli, prostě aby ta písnička někde fungovala.
1: Jo.
0: Navíc ještě v takovýhle jako sáze, která je víceméně jako taková fantasy, že jo?
1: Jo.
0: Kdyby to bylo nějaký soundtrack k 60. letům, kde někdo jede na motorkách, tak asi by si řekli, jo, to si pamatuju tenkrát, no tak to dáme. Jo, ale když tak takovýhle mu filmu, tak úplně se jim asi do toho nechtělo.
1: Ale nakonec se vyprudila, zkrátka.
0: Přesně tak, nakonec si teda jako, nakonec si je zlomila.
1: Tak jenom... Ale nevíme čím, ne, prostě jenom tak dlouho chodila, říkala, dejte, chci tu písničku. Já vím, že vy jste včera předevčírem a předevčírem říkali ne.
0: No.
1: A já to zkouším, jestli jste si opravdu jistý, že ne. Takhle to bylo.
0: Jo, ale ono jako, oni už za nima byli i jiní jako filmaři, že by chtěli tu písničku jako použít a oni mnohokrát už jako řekli, že ne. I když do některých filmů se to nakonec tady jako prosadilo, ale prostě dělají caviky s tím, no.
1: A nebojí se teď, když tomuhle filmu řekli ano?
0: Že už budu muset říkat ano na pořád?
1: Ano.
0: Těžko říct takhle.
1: Ale vždy jste to dali té Narnii. Tak to už snad náš film o nebezpečí pokru.
0: Ten je
1: v čem je o tolik jiný?
0: Jiný nežli Narnie.
1: Než Narnie. A ještě to točila ženská. Tak kluci. Dobře, tak jo. Vy to vemte.
0: Tak.
1: Ne, už je to všechno jedno.
0: Tak si to tady vemte všichni. Kdo chcete? Schody do nebe jsou vaše, dělejte si s tím, co chcete. My už stejně to tady máme za pár let.
1: A tak se mi to

0: Tak tohle byly Bombay Bicycle Club, jak to vypadá na těch silnicích. D7 ve směru na Parohu, 3. kilometr, osobák, motorka. Pokud jedete na D4 ve směru na Písek, 44. kilometr, je tam dopravní nehoda. Další komplikace je v Karlových Varech, Teplárenská ulice. Ještě než dojedete do Varu, po 6, dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Komplikace jsou i ve Zlíně, třeba na ulici nebo na třídě 3. května. I tam si dejte pozor. Anebo Hradec Králové, Gočárova třída, nehoda nákladňáku a jeden jízdní pruh je uzavřen.
1: Express FM.
2: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Leján. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
10: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: jsme řešili, jak Led Zeppelin nechtěli dát Gretě Gerwig svůj song a ona tam tak dlouho prudila, až ho v té Narnii může použít. Tvůrci seriálu Heated Rivalry mají úplně jiný problém. Oni by ten song chtěli a asi by jim ho i dali.
1: Ale
0: oni na něj nemají peníze.
1: Takže kačky chyběly.
0: Chybí kačky, Heated Rivalry, samozřejmě fanoušci čekají na druhou sérii, pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak buď jste single heterosexuální muž a vaše přítelkyně na to nekoukala, anebo nevím.
1: Děkuji, za analýzu.
0: Prostě se vás to nedotklo, nebo jste v nějakém určitém věku. Heated Rivalry je seriál, který vzniká na motivy knižních předloh, který je o gay hokejistech.
1: A.
0: Je to ze světa hokeje, kde se dva hokejisté, kteří tam mají být samozřejmě mužní, drsní, hokejoví alfasamci, zamilují do sebe.
1: A samozřejmě dochází k zakázanému uvolnění.
0: Dochází přesně tady k těm zakázaným uvolněním. No a první série vrátila do hitparád a do mnoha playlistů song od dvojice Tatu, kterou si myslím, že si ještě budete taky pamatovat.
1: Nás nedogoně,
0: přesně tak. Tak oni tam mají All the Things She Said. Ano, to byly ty dvě holky. Jedna byla taková dozrs a druhá byla taková tmavovláska, který předstírali, že chodí spolu.
1: Ano. Jedna se jmenovala, myslím, Jelena a druhá byla, nevím jak.
0: Už teďka, taky se nepamatuju, jak se jmenovali. No a právě v té druhé sérii i v té knize takovou další velice důležitou písní jsou Rianiny diamanty. Akorát zkrátka tvůrce prozradil, že bohužel se jim asi nepodaří to, co se jim podařilo Statu, že zkrátka budget pro druhou sérii zůstal stejný a to i přes ten obrovský úspěch první série a že asi na všechny ty diamanty peníze nebudou a fanoušci teď ve velkém samozřejmě Rianu označují ve všech komentářích na všech sociálních sítích, kde můžou, aby jim ten song přece jenom dala, akorát já si myslím, že Riana s tím nemá nic společného, protože ona vlastně není ani producent, ona není ani skladatelkou, ona je pouze interpretkou, ale je možné, že samozřejmě jenom ty titulky, které teď přicházejí, že by se Rihanna možná by se mohla přemluvit. Je tam celá parta, mimo jiné je tam teda i Sia, patří mezi jedny z autorů, Shine Bright Like a Diamond. Je tam třeba ale taky Benny Blanco a pak jsou tam, myslím, ještě další dva nebo tři lidi jsou tam zrovna na tom seznamu těch, kteří napsali tenhle ten track. Benny Blanco je tam potom ještě mezi producenty s takovým týpkem, který se říká Stargate. To je, myslím, norský producent, nechci teď kecat. Myslím, že to je nějaký severský týpek. Takže uvidíme, takže pokud byste náhodou teď někde na sociálních sítích narazili na to, jak lidé prosí Rianu, aby dala diamanty gay hokejistům, tak tohle je ten důvod.
1: Jo. No ale to je většinou ten problém, že v těch songzích, v těch písničkách dneska je namočených tolik lidí a ono už to jako bývávalo i dřív, ale že to je, že tam už je tolik, že v podstatě to je jako, když máš nějaký pozemek, který by si chtěla koupit a je tam mnoho příbuzných a nemáš možnost je nějak dohledat a všechny přemluvit k tomu, aby to prodali. Jo, takže ne,
0: musíš
1: to je
0: jenom doufat,
1: podobně.
0: Že pak oni tady ty svý songy prodají nějakým těm nadnárodním společnostem.
1: A ty a potom nakonec to jako
0: rozhoduje o tom už pak jenom nějaký úředník, tam přijdeš, vezmeš si číslíčko 46, bychom chtěli Diamonds do našeho seriálu. Super, tak tady zaplaťte 2 miliony na pokladně, přijďte mi, že jste to zaplatili a my vám to dáme.
1: Jo, tak já jdu hledat někde ty 2 miliony. Děkuju, za týden se vrátím.
0: Naschle.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo dopravy připravilo masivní novelu silničního zákona, která po vypořádání připomínek zamíří na stůl vládě a následně do poslaneckých lavic. Pokud projde, dotkne se peněženek i každodenního života 100 tisíců řidičů. Konec kličkování před pokutami ze zahraničí, řidičáky platné 15 let místo 10, povinné psychotesty pro řidiče sanitek a legální stovka na dálnici pro majitele těžších obytných vozů. Největší změnou je ale právě revoluce ve vymáhání sankcí napříč EU. Ukrajina začne zase útočit na rafinérie v Rusku, řekl v rozhovoru dnes ráno pro Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina tyto údery na několik dnů přerušila kvůli energetickému příměří, které ohlásil v neděli americký prezident Donald Trump. Kyjev ale poukazoval, že Rusko i nadále útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů byl jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny v Praze, přečil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf. Čekáme polojasno až oblačno a teploty až 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné čtvrteční ráno, samozřejmě obzvláště Tereskám, které dnes slaví svátek. Z muziky tady koukám Doja Cat, Justice, Purple Disco Machine, takže muzika, to je jasný, mezi 9. a 10. To si myslím, že jsme takhle jako v pohodě. A já tady, těžko se mi to říká, ale já tady mám, myslím si, pěkný tip na vánoční dárek.
1: Už takhle? Takhle ono je 15. října, to je dva měsíce.
3: Jo, ale než to objednáte, než to dorazí a tak, jako abyste měli čas.
1: Jestli to vůbec s tím Hormuzem propuje.
3: No.
1: Taky se může stát, že?
3: Taky se může stát. Mm-hmm. Tak to je jenom kvůli tomu, ne, že bych na vás chtěla nějak tlačit, že už je čas psát Ježíškovi, nebo něco takový, jako myslím si, že ne, že jenom tak se jako porozhlídnout. Mít lehce takový, lehce jenom náznaky, že by to mohlo být.
1: No nic, prostě Vánoce
3: fajn.
1: Jsou tady a máme tady pro vás tip na vánoční dárek. Děkujeme. Chodíš o to horký kaše.
3: No tak obávám se toho trošku, no. Lidi jsou hákliví na to.
1: Na Vánoce?
3: No, že se jako blížej.
1: Jo, že se blížej.
3: A oni pak už začnou být takový, nestresujte mě, proboha.

0: Vašku, pamatuju si ty doby, když táta přines domů takzvanou věž.
1: Hi-fi
0: věž. A měla to vám byla věc.
1: Měla oddělené reproduktory.
0: Ano.
1: Tak to bylo zásadní.
0: Měla oddělené reproduktory.
1: Byly tam dva kazeťáky a jedno CDčko? Nebo to bylo ještě bez CDčka?
0: Ne, bylo to i s CDčkem. Byly tam dvě kazety, rádio a nahoře byl i na desky takový ten vyklápěcí s
1: ano,
0: fialovým.
1: Ano, to nesmělo chybět, jasně.
0: Mělo to všechno, bylo to krásné a ano, mělo to dvě kazety, takže jsem si mohla nahrávat i z kazety na kazetu.
1: A nebo z gramofonu na kazetu.
0: Nebo z gramofonu na kazetu. Bylo to velký, prostě. Bylo to wow.
1: Já si to úplně

0: vidím to jako dneska, vzpomínám taky.
1: Viď, no, pokud vy teď hledáte takovýhle nějaký systém, že byste mohli mít takzvaně všechno pohromadě, a říkám to proto, že se tady už tak 3 roky bavíme o tom, že neustále stoupají prodeje fyzických nosičů, že lidi kupují CDčka, kupují dlouze hrající desky, možná kupujete i kazety, různý limitované edice a tak dále, ale taky víme z těch statistik, že polovina lidí, kteří kupují tyto předměty,
0: to nemají na čem přehrát.
1: A já tady mám právě řešení a myslím si, že takhle před těmi Vánoc.
0: Tak dobře.
1: Mě tady zaujala jedna věc, jmenuje se to, ta společnost se jmenuje Tretitre. Je to tak hodně T, hodně R, jo, Tretitre. A oni mají celé, jmenuje se to Retro Ambient Audio System. Mají to teda vymyšlený i s takovým držákem, že to máš na zdi, což já vím, že hodně lidí podle mě úplně nevěří vertikálnímu přehrávání LPček, ale dobře. Každopádně můžete každou tu věc si koupit i zvlášť, ale oni to teď prodávají i dohromady, takže máte takový držák a v takovém jako Z-ku máte teda gramofonek, máte přehrávač na CDčka, máte přehrávač na kazety a ještě to tam má i magnet, na který si můžete přidat svůj mobilní telefon. Všechno, jak říkám, všechno můžete mít i zvlášť, nebo si to můžete takhle přidat. Je to teda, já vím, pro audiofily, je to teda na Bluetooth.
0: Jo. No ale co už, ta, no, aspoň něco.
1: Takhle, dá se to teda samozřejmě přihodit, i kdybyste chtěli jako drátem, ale myslím, že to má jenom jacka. Jinak si to můžete nabíjet, můžete si to i přenášet, nosit si to sebou a tak dále. Vypadá to moc hezky, dokonce myslím, že i to CDčko, i ten gramofon jsou ještě jako podsvícený, takže vám to může i hezky svítit. A myslím si, že takhle za cenu $529, což si myslím, že jsme na nějakých 12 tisících korunách, to je jako moc. Je to jako docela pěkný.
0: Máš to tam před sebou?
1: Mám to tady před sebou.
0: Já se jdu podívat.
1: Pojď se podívat.
0: Já jsem to nenašel.
1: Ty jsi to nenašel, takhle to vypadá.
2: To vypadá dobře.
1: Když tady máš kazetku, tady máš takhle i telefon na zdi, můžeš si k tomu samozřejmě koupit nějaký super speaker. Líbilo se mi to, viděla
0: jo,
1: jsem to.
0: Jo, a nepotřebuješ k tomu žádnou polici nebo tak, když to vysí
1: ne.
0: na tý zdi.
1: Ale samozřejmě můžeš si to dát i normálně, si to můžeš jako zvlášť opřít, zapíchnout si tam sluchátka, cokoliv. Viděla jsem to dneska na Hypebeastu.
0: Aha.
1: Protože ještě připravuju nedělní trendy, takže jsem samozřejmě zavítala na svoje oblíbené stránky o tady těch různých jako vychytávkách, nesmyslech za někdy slušné, někdy neslušné peníze. Tak jsem si říkala, že předpokládám, že nás poslouchají lidi, kteří mají rádi muziku, kteří možná taky nakupují CDčka, desky a že by tohle to mohlo být takový hezký
0: dárek. Jo, pěkná designovka. Já si myslím, že tohle by mohlo uspět.
1: No.
0: A za ty prachy, řekl bych jako
1: není to špatný.
0: To je slušné.
1: Takhle jako opravdu samozřejmě, pokud jste extra nároční, tak pro vás to není vůbec. Poslouchali jste teď 4 minuty zbytečně.
0: Ale já jsem se, aspoň zvednul jsem zadek během jednoho vstupu a šel jsem se podívat.
1: No, aspoň a to už může něco znamenat.
0: To už může
1: že
0: něco znamenat.
1: Že to Vaška zvedlo ze židla.
0: Jo.
1: Milý.
0: A mám spoustu kamarádů, kteří mají ještě doma normálně takový ty...
1: Ty máš spoustu kamarádů?
0: No, já vím, no. Vypadá to zvláštně, ale občas ještě jako mám kamarády, jako, ke kterým můžu třeba přijít. A oni tam ty věže i s těma gramofonama mají.
1: A jsou pořád funkční?
0: Jsou pořád funkční. Funkční.
1: To je teda zajímavé, takže Vašek má spoustu kamarádů a oni mají funkční věže. Co, já se dneska ještě nedozvím.
0: Ty kamarádi jsou podezřelí.
1: Jo, to mi na tom přijde nejvíc takový. No. Se mi nějak nezdá.
0: No.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
7: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana!
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: 660, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. 660, 18. října, Futurum Music Bar.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: se jíňáš.
1: Čtu si tady poměrně podrobnou zprávu o tom, jak v Japonsku si lidé, zejména tedy Gen Z, najímají agentury na to, aby za ně dala výpověď.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě o japonské pracovní kultuře si myslím, že všichni tak něco tušíme, ať už jste to viděli ve filmu, nebo myslím si, že se o tom hodně píše, o tom, jak starší generace pracovala v jedné společnosti celý život, jak v podstatě tam jedou taky takový to, že vaše společnost je pro vás rodina, můžete s nima třeba jezdit na dovolenou, chodí se na to pivo, nemůžete odejít z práce domů dřív než váš šéf. Potom tam byly samozřejmě ty nejrůznější takový ty tragický
0: lidi,
1: kteří se upracovali k smrti.
0: Je to tam jako rodina, ale v každé rodině s váma taky se může najít někdo, kdo s váma trošku tak jako
1: ano, přesně tak. No a japonská Gen Z, tady to vyloženě takhle píšou, nechce takhle žít, podobně jako se to řeší u nás, že Gen Z chce práci přistupovat jinak, že chtějí work-life balance a tedy a tedy. Tak japonská Gen Z to chce taky. No, jenže protože nechtějí, neumějí nebo se bojí komunikovat, že z té firmy chtějí odejít, tak v Japonsku na to mají celou řadu agentur, které to udělají za vás. Názvy těch agentur v překladu už nemůžu. S Bohem, už půjdu. Dávám výpověď tečka, storno, nebo je tady třeba taky společnost Watashi Next, moje další kapitola, nebo Yamedoki, pravá chvíle odejít. Tahleta, když si najmete tu agenturu, tak jedna taková výpověď, kterou za vás vyřídí, není to drahý, stojí to 35 tisíc japonských jenů, což tady píšou zhruba 5 tisíc korun. Mm-hmm. Agentura za vás vyřídí všechny záležitosti výpovědi, abyste do budovy zaměstnavatele už nemuseli ani vkročit. Úplně všechno za tebe vyřídí. Jedině, co je teda, opravdu teď dochází k takovému jako souboji, opět, že když chcete jít do nové práce, tak se vás zeptají, jak jste odešli z té předchozí. A aktuálně 30% japonských firem odmítá nejenom, že jednat s těmi společnostmi, když vy chcete dát výpověď, ale odmítá taky nabírat lidi, kteří v minulosti využili tuhletu agenturu. Ale zkrátka tady zároveň píšou, že situace na japonském pracovním trhu je taková, že dochází postupně k nějakému spřátelení a dochází k nějaké úpravě toho, jak korporátní Japonsko přistupuje k výpovědím, k novým zaměstnancům a tak dále. Takže k nějakým změnám dochází, takže i japonská Gen Z dělá změny. Ale musím říct, že názvy těch agentur mě na tom pobavily nejvíc.
0: Jo, ty jsou ale zajímavé. To je docela vtipný. U nás to teda probíhá tak, řekl bych, že vždycky, když jako se někdo hlásí do nový práce, tak obvykle zanechává taky kontakt na někoho, komu může ten budoucí HR zavolat a se poptat se na to, jaký vlastně on byl zaměstnanec, jestli neberou nějakýho lenocha a tak dále. Čas od času moje žena dostává tyhle ty telefonáty, že prostě jí volají na ty jako zaměstnance. A říká, já jim ale přeci nemůžu lhát.
1: Aha.
0: Protože já bych potom ztratila to jméno, protože když to je nějaká firma, protože víceméně ty lidé v tom oboru se dost mezi sebou znají.
1: No jasně.
0: Takže kdyby doporučila někoho, kdo byl lempl, kdo je lempl, a oni potom by vlastně jako řekli, no, tak my jsme teda jako ti volali, ale toho, koho s námi jako tam jakože doporučila, že je vhodnej, tak
1: to
0: jako
1: nezafungovalo.
0: Nevím, tak to jako nefunguje.
1: Ale to je podle mě chyba těch lidí, co dávají to její číslo. Podle mě ty, když od někud odcházíš a víš, že budeš potřebovat reference, tak se musí zeptat nějakého svého kámoše a říct, hele, můžu dát tvý číslo, kdyby ti volali, řekne, že jsem skvělý.
0: Mm-hmm.
1: To se musí sfejkovat tyhle ty věci, aby zkušení a známí nemuseli potom lhát.
0: No jo, je to tak, no ale prostě hold, takhle lhát se nemá. A on říká, já přeci jako nestratím jméno na to, že budu lhát o někom a pak to stejně ke mně dojde.
1: No tak jasně, no. A tak tohle to je jedna věc, lhát se nemá, ale ona nechce samozřejmě hlavně jako podělat sebe, že jo, to je úplně něco jiného. Jinak jsem tuhle viděla statistiku, že údajně většina dospělých nedokáže vést konverzaci, aby každých 10 minut nezalhala.
0: No to... Fakt, Máme ještě 6 minut, takže ještě můžeme klidně mluvit. Ne, ale takhle přece jako nejde o to, aby si jako sama sebe nepodělal, ale je to taky. Prostě je to malej třeba rybníček, ten obor, ve kterým prostě děláte. Ty lidi se mezi sebou znají. Ty tam prostě nabereš někoho a pak řekneš, no ale jako když ten člověk
1: já tomu
0: vůbec
1: rozumím,
0: nepracuje,
1: no, to je
0: vůbec nedodržuje
1: a proto říkám,
0: nic.
1: Proto ty lidi mají dát číslo na někoho, jo. Kdo klidně zalže.
0: Takže si zavolej.
1: Nemají dávat číslo na tvoji ženu.
0: Víš co?
1: Která nechce lhát.
0: Uděláme si agenturu, která by dělala takový tyhle jakoby fejkový reference.
1: Já jsem za. A znám i pár lidí, co se do toho přidají.
0: A znám i pár lidí, kteří by to potřebovali.
1: Jo? Express ráno. Express ráno.

0: Takže sosume maso. Nebo jak se to říká?
1: Ano, japonsky. Pokud chceš japonsky něco doporučit, ale má to být jako oficiální nebo v nějakým takovým už třeba obchodním styku, susume masu.
0: Susume masu.
1: Ano. Jinak pokud chceš třeba doporučit rámen o susume desu.
0: Rámen.
1: Rámen ga o susume desu. Doporučuji rámen.
0: Mhm. Tak dobře.
1: O susume desu. Obíšťku.
0: Dobře.
1: Teďko doporuč nějakou.
0: Teď nevím úplně o obíšťku, ale vím, kde se něco děje. Tak pokud jedete po D8, máme tam hlášenou dopravní nehodu, osobák tam skončil někde v mimo silnici nebo co, 44. kilometr ve směru na Prahu. Pozor si dejte také u Příbramy. Tam máme hlášenou komplikaci, kdy je tam na 66 u Milína, dopravní nehoda, dvou dodávek s nějaký messengery. A ještě koukám tady do Kolína, i tady je nějaká dopravní nehoda. Jaselská, dva osobáky a dokonce je tam i nějaká záchranka. To bude vážný.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
4: Express FM.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
8: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
9: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
12: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: trenirkarna.cz.
15: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Ano, tak my se tady zatím teda učíme s Václavem pomocí AI japonsky. Takže už
1: zatím
0: umíme
1: vymýšlíme
0: doporučovat.
1: Název, zatím vymýšlíme název pro firmu.
0: Ano.
1: Která, když ji zavoláte, dáte kontakt svému novému zaměstnavateli a on vám zavolá s tím, že chcete reference na toho zaměstnance, aby věděl, jestli je relevantní nebo není, jestli je to pracant, nebo jestli je to lenochod, co neumí vůbec nic.
0: Ano.
1: Takže zatím hledáme název, ale...
0: Ano.
1: A počkej, ale my hledáme japonský název a budeme taky odpovídat v japonštině?
0: Ne.
1: Ne, dobře.
0: My se jenom inspirujeme těmi agenturami, které ti v Japonsku za tebe dají výpověď.
1: Ano.
0: Protože to se mi
1: podají, nedají, podají.
0: Podají, no.
1: Já právě jsem byl trošku zmatený, jak si to říkají, že dají, tak oni podají vlastně za tebe
0: podají
1: výpověď.
0: Podají za tebe výpověď.
1: Ano, ano.
0: O Susume Shimasu podle mě se budeme jmenovat prostě, jako to je, dávám doporučení.
1: Mhm. To by dávalo.
0: A ještě slušně navíc, protože oni tady mají i hovorové, ale tohle to je takové to japonské. O Susume Shimasu.
1: Ano.
0: No, nic, Míšo, hezký vysílání. Hezky si to užijí.
1: Co?
0: Prosím vás, Míša je ospalá. Nechte jí odpočívat.
1: Všechno je to takový ospalý, ne? 9 hodin si spala a ještě jsi takhle jako vyřízená úplně.
0: Úplně.
1: Takže už jsi přespala.
0: Možná není to tím, že jsi přespala. Ne.
1: Ne.
0: Jenom krčí rameny.
1: O, je to bude vysílání, no, tak ale...
0: Ne, vysílání
1: takže,
0: bude v pořádku.
1: Takže dneska bude... Otázka na dopoledne, jak se pořádně probrat, když jste ospalí, když na vás jde podzimní spánek.
0: Ano.
1: A už můžete klidně teďka psát na 602 604 903, ať Míša má hnedka do začátku nějaký ty vaše skvělý nápady.
0: Ano, napište jí, co jí doporučujete.
1: Co jí
0: doporučujete? Co o Susume Shimasu?
1: Co?
0: Já už jsem jí doporučila zelený čaj, to bylo nějaký to Ryochu.
1: Ryochu? Když to nezabere, Shimasu. Tak harakiri.
0: To ne, to bych chtěla spáchat, to jí nedoporučuji. To ona právě, Míša, vypadá, že už to chce vzdát, ale Míša, nevzdávej to.
1: Nevzdávej to.
0: Nevzdávej
1: ne.
0: Jdi dál. Přesně tak. Bibiru, no jo, to nikak.

0: slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na travelking.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na travelking.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Červené víno na světlém koberci?
3: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Express. Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie pátrá po 43-letém muži. Podezírá jej z toho, že se na Uherskohradišťku pokusil o vraždu. Může být nebezpečný. Na nejméně 27 stoupl počet obětí dnešního zřícení střechy školy během výuky v pákistánském Pešaváru, píše Reuters s odvoláním na místní úřady. Předposlední tým hokejové extraligy Vítkovice opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník si v 8 utkáních připsal 1 asistenci a v poslední době se dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním domluvilo na ukončení spolupráce. A dneska čekáme polojasno až oblačno, ráno ojedinile mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tin Liquor a Hillslot, Edge of Forever. Krásné čtvrteční dopoledne vám ze studia Express FM přeje Míša Tůmová. Ano, tady se nic neutají prostě. Já jsem si svoji menší únavu chtěla nechat pro sebe a naopak ji jako zkusit přebít tím, že budu trošku energická, ale prostě tady se opravdu nic neutají. Nicméně, co nás dneska čeká? My se mrkneme na jedno velmi pozdní těhotenství, nebo taky na to, jak si právě poradit s podzimem, který nás bere trošku útokem, nebo minimálně mě, co se teda tý únavy týče. Nebo taky na to, jak mají na Moravě v uvozovkách fajn sousedy. A taky vzhledem k tomu, že je čtvrtek, tak nás dneska čeká před obědem hudební kvízovka, ve který vás dneska vezmu za kytarama z roku 2005. Ale teď už tady zaspívá Adela svůj track Nicole Kidman.

0: Takhle zní nový Placebo ve svojí písni Helen Keller. A před námi jsou za chvilku taky Fontaine's DC a nebo Naughty Boy a Beyoncé.
1: Jseš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
7: O2. Více ze života.
8: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
9: Kino?
10: Kino.
9: Der Film?
10: Film.
9: Warum?
10: Proč?
9: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
10: Festival německých mluvených filmů.
9: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
11: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
9: Čusí!
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
14: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
15: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.
20: Co tam za

Naughty Boy a Beyoncé, Running, Lose It All, zhruba v 10:30 na Expressu. Když se slavných herců zeptáte, na čem zrovna dělají, tak většinou čekáte nějaký název nového filmu nebo velkého seroše. Držitelka Oscara Hilary Swank na to šla ale úplně jinak a fanouškům oznámila svůj nejnovější projekt na prosinec. Hvězda filmu Million Dollar Baby je totiž znova těhotná, čeká už svoje třetí dítě. Oznámila to přes TikTokový trend, takovej se svítícíma tyčinkama nalepenýma na černém oblečení. V týmě nejdřív tancovala celá rodina jako svítící postavičky a na konci se rozsvítil i kroužek kolem jejího bříška s malým tancujícím miminkem uvnitř. A to přitom teprve před 3 rokama přivedla na svět dvojčata. A proč je tohleto celý pro mě zajímavý? Mě by to jinak jako vůbec nevzrušovalo, jenomže tady tý herečce je prosím vás 52 let. 52 a jde si dát prostě další mimčo. Takže můj obdiv má teda neskutečný, protože já už bych do toho v tomhletom věku asi nešla.

Tohle je Lizzo na Express FM, která říká pravda bolí, truth hurts. Ano, pravdou je, že podzim začíná útočit ve svojí krásné podobě, ale taky se svojí podzimní únavou mi přijde. Já bych mohla spát pořád. Na pátek i sobotu jsem si udělala plány a teď bych je nejradši oba odpískala a asi to tak dopadne. Ale proč jsme na podzim unavený? Může za to prý kombinace tmavých rán, nedostatku vitamínu D a taky toho, že v chladu přirozeně měníme jídelníček. Místo nějakých těch odlehčených jídel se zeleninou a salátama vyhledáváme teplý, sytý jídla a po takovém těžkém obídku se pak i tomu poobědovému komatu špatně vyhejbá. Statistiky navíc ukazují, že nedostatkem vitamínu D trpí na podzim až 40% Evropanů, takže tělo si o ten odpočinek pak říká úplně přirozeně. My se za chvilku ještě mrkneme na to, jak z toho ven, kromě teda jenom přísunu toho Dčka. A tematicky si pustíme Manic Street Preachers Autumn Song.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Trenýrkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.
17: Are you kidding?
18: Yo, pretty packages of frosted delights.
19: Look,

Rosé, new trick na Express FM. Pojďme si říct, jak se teda vyzbrojit proti podzimní únavě. Základem je prej dostatek čerstvé vody, takže nezapomínejte na pitný režim. Pravidelný pohyb pro přísun endorfinů a pak taky teda ten jídelníček. Určitě se teď nemáme pouštět do žádných drastických diet, protože kalorický deficit tu únavu jenom prohloubí. Doplnit bychom měli D-čko, jak už tady zaznělo, hořčík, nebo klidně i adaptogeny, jako je ashwagandha. A hlavně se nemáme stresovat, když zrovna nemáme svůj den. To se vám řekne. Pokud si totiž prej občas bez výčitek dopřejeme takovýto klasický proválený odpoledne na gauči u seriálu, tak naše tělo nám to prej vrátí dvojnásobnou dávkou energie do dalších dnů. To jsem teda zvědavá, ale ano, jsem ochotná zrovna tohleto vyzkoušet. Do 11. tady bude ještě Tom Grennan, anebo teď Everything Everything.

0: Slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na travelking.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na travelking.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných, gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
8: Music. Music. First.
9: Express FM.
10: Rychlý přehled zpráv.
11: Česká národní banka uložila pojišťovně VZP pokutu 6 milionů korun za způsob, jakým spravovala povinné ručení. Po několik let peníze vybrané na povinném ručení nestačily na pokrytí škod klientů. Na všech německých nádražích a stanicích společnosti Deutsche Bahn začal od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Německá média však spekulují o vymahatelnosti zákazu. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání od etické komise Fotbalové asociace České republiky zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. A dneska čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
10: Radio Express FM.
9: Express FM. Five.

Jason Status a Debbie, Gone Too Far. 9 minut po 11 na Express FM. Sehnat v dnešní době vlastní bydlení, tak to je docela nadlidský úkol. A tak se lidi uchylují k nejrůznějším kreativním řešením, čemuž se absolutně nedivím. Jeden český taťka z Moravy se rozhodl předělat starou garáž na dvoře na útulnou garzonku pro svého dospělého syna. Ale na stavebním úřadě s tímhletím plánem tvrdě narazil. Celá tady ta akce netrvala jako vůbec dlouho, ale někdo z ostražitých sousedů si všiml stěhujícího se nábytku a poslal mu tam úředníky. Ukázalo se, že garáž nesplňuje přísné normy pro trvalý bydlení, chybělo v ní denní světlo a nějaký to správný odvětrávání a navíc taky stála na samý hranici pozemku. Takže výsledkem bylo, že ta rodina musela po měsících vyjednávání a pracech kuchyňskou linku demontovat a z toho synova startovacího bytu udělat zpátky garáž s kutilskou dílnou. No, není nad takový sousedy. Express FM.

0: Je 11 hodin a 17 minut, vy posloucháte Express FM, tohle to je bývalé elektronické duo Daft Punk, One More Time. Za malou chvilku Ray se svýma Sagrama nebo George Ezra, no a taky nás čeká hudební kvízovka. Doufám, že jste ready.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť si začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
5: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Divadlo v dlouhé uvádí
11: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
10: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
11: Divadlo v dlouhé.
12: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
13: Leján. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
14: Express FM.

George Ezra, Blame It On Me, a ptá se, what you waiting for? Na co čekáš? My nebudeme čekat, my tady máme totiž hudební kvízovku a já jsem sice na začátku vysílání říkala, že vás vezmu za kytarama do roku 2005, nicméně jsem musela udělat nějaký změny, takže vás vezmu ještě dál, a to do roku 1998. Jdeme na to. Frontman této kapely byl původně bubeníkem a přesto se stal jedním z nejcharizmatičtějších rockových zpěváků své generace. A tahle ta píseň je bez pochyby jedna z jejich nejmilejších písní fanouškům a sám autor ji opakovaně označuje za svou vůbec nejoblíbenější vlastní skladbu. Otázka je, co to je za kapelu a která píseň to je? A pozor, ukázka bude dneska velmi krátká, tak se soustřeďte.

To je celý. Já si myslím, že je to docela snadný. Svůj tip na název kapely a písně mi napište SMS-kou na 602 604 903 a nezapomeňte se podepsat. Express FM.

Lou Tacolin, hey, Down Under na vlnách Express FM, kde jsem vám před chvilkou pokládala hudební kvízovku a pouštěla jsem tuhletu ukázku.

No a správna odpoveď zní... Jsou to Foo Fighters a Everlong a jako první trojka mi napsali Martina, Michal a Jarin, takže já moc gratuluju. A... Jarin ještě přidává tip na knížku s názvem Vypravěč, kterou napsal právě Dave Grohl, že ji vřele doporučuje, takže moc díky za tenhle ten tip. Dave Grohl napsal tuhletu věc během svého absolutního životního dna. Na Vánoce roku 96 byl totiž čerstvě po rozvodu, přišel o bydlení, spal ve spacáku na zemi u kámoše, neměl přístup ke svým penězům a kapela se mu doslova rozpadla pod rukama. Protože v období, kdy dával dohromady druhou desku, The Color and the Shape, tak mu z kapely málem utekli kytarista Pat Smear a bubeník William Goldsmith, který teda stejně potom v roce 97 nakonec odešel. Takže to Dave neměl profesně ani osobně, kdo ví jak super. No a v tady té bezvýchodné situaci složil za pouhých 45 minut legendární riff k tracku Everything. Ne, Everlong. Jdem na to.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
13: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
14: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
15: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Michael Jackson se ke konci třetího čtvrtletí vyšplhal na čelo soutěže o oficiální největší album roku 2026 ve Spojeném království. Po vydání filmového životopisného filmu Michael v dubnu dosáhl veřejný zájem o legendární hudební katalog krále popu obrovského vrcholu. Jeho kompilační album z roku 2005 s názvem The Essential Michael Jackson nashromáždilo jen letos v britských hitparádách přes 508 tisíc prodaných kusů. Díky tomuto působivému počtu zesnula ikona přestihla na druhém místě uznávanou desku Olivia Dean The Art of Loving a na třetím místě Harryho Stylese Kiss All the Time Disco Occasional. Právě v těchto dnech dochází k hlasování do nominací na Grammy. Magazín Rolling Stone se ptal Tonyho Gervina, šéfredaktora Tidalu, a Tiana Lewis, vedoucí popového programu Apple Music, jaké jsou jejich predikce. Tak minimálně interpretem songu roku by měla být žena. Do osmičky se vešly jen dva muži, Bruno Mars a Don Toliver. Mimochodem druhý jmenovaný bude na konci října vystupovat v pražské O2 aréně. Sice se oba dotazovaní shodli na tom, že by měla vyhrát Ella Langley s Choose in Texas, ale nejspíše získá cenu za song roku Olivia Dean s Man I Need. Na výsledek si budeme muset počkat do 7. února. YouTube slibovalo, že hudbu, která vznikla za pomocí AI, bude označovat patřičným štítkem. Od včera se tak stalo právě na YouTube Music, ale již brzy se objeví i na mateřské platformě. Otázka není zda, ale kdy lidé přestanou sledovat podobná upozornění, stejně jako je to v případě cookies, GDPR nebo upozornění na rakovinu na krabičce cigaret.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Kino?
2: Kino.
1: Je film?
2: Film.
1: Warum?
2: Pro.
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německým mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Tschüssi.
4: Slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na TravelKing.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na TravelKing.cz.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Express. Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vážné riziko pro nezávislost české kultury představují podle tří profesních organizací českých překladatelů poslední kroky Ministerstva kultury. Zmiňují například nové podmínky dotací. Albánský premiér Edi Rama odmítl odstoupit z funkce navzdory studentským protestům, které kritizují vládu a žádají jeho demisi, uvedla agentura Reuters. Ve věku 83 let zemřel bývalý trenér dánské fotbalové reprezentace Bo Johansson. Dánsko trénoval v letech 1996 až 2000. Na mistrovství světa v roce 98 ho dovedl do čtvrtfinále, což je dodnes nejlepší výsledek Dánů na světových šampionátech. A dnes čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Novinka. Express FM.

Oni dva si objednali jídlo na pokoji a když jim ho ten hotelový zaměstnanec přinesl, tak se rozhodli, že ho prostě jakože v uvozovkách unesou a prostě ho zamkli tam do nějakého přístěnku. A proč by to dělali? No, protože Nicolas Cage si chtěl vybudovat pověst pořádného podivína a taky chtěl, aby se o něm říkali taky nějaký jako legendární historky, jako o těch jeho hereckých idolech, takže si takhle na sílu chtěl vytvořit svůj vlastní příběh o tom, jak prostě háha s Jimem Carreym, tehdy ještě neznámým, unesou hotelového zaměstnance. Zajímavý. Jakoby když nemáš žádnou hollywoodskou legendu o sobě, tak si ji vytvoříš, no. Chápu, že tomu chtěl jít naproti, ale prostě je to divný. A taky docela věřím tomu, že ten zaměstnanec na to pravděpodobně vzpomíná dodnes na nějakých terapiích. Express FM.

0: Wasia Project Woke na Express FM. Za malou chvilku taky Olivia Rodrigo. A nebo Snoop Doggy Dogg.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošli to heslo, jinak tě nepodle.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze. Nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
11: Slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na TravelKing.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na TravelKing.cz.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
18: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Music. First.
20: Express FM.

Snoop Dogg, Sensual Seduction, krátce před půl jednou na Express FM. Kdo má podle mě takovej svádivý hlas, tak to je dnešní oslavenkyně, protože britská zpěvačka Jessie Ware slaví dneska svoje 42. narozeniny. Ona zazářila už svým debutem Devotion, který vyšel v roce 2012 a dosáhl na 5. příčku ostrovní hitparády, což není s prvním albem vůbec marný. Od té doby do svojí diskografie přidala dalších 5 nahrávek, včetně letošní Super Bloom. 7x byla nominovaná na Brit Awards, 2x na Mercury Prize a bohužel ve všech případech zatím vyšla na prázdno. Nicméně, pokud se jí bude dařit tak, jak se jí daří doteď, tak si myslím, že se nějakýho toho ocenění určitě dočká. My si ji pustíme. Jessie Ware. You know what you've got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now. V Británii mají takovou věc dobrou, a to, že tam měli Beatles, samozřejmě. A ty domy spojený s historií tady ty kapely většinou končí jako historické památky nebo lákadla pro zástupy turistů. A ochranáři z organizace PETA teď ale přišli s takovým docela divokým nápadem na jednu aukční síň. Do dražby. Tam totiž míří rodinný dům v liverpoolské ulici Elswick Street, ve kterém se slavný brouk Sir Paul McCartney jako malý kluk poprvé naučil hrát na kytaru. No a ochranáři z organizace PETA oficiálně zažádali, aby jim ten dům byl věnován zadarmiko a oni z něj mohli udělat unikátní muzeum zaměřený na udržitelnost, ekologii a ochranu zvířat. Sir Paul McCartney je totiž už desítky let zarytý vegetarián, taky stojí za celosvětovým projektem Bezmasých pondělí a slavně prohlásil, že kdyby jatka měla skleněný zdi, tak by všichni lidi byli vegetariáni. Já jsem zvědavá, jestli jim to dá nebo ne. Budu to sledovat a pak vám řeknu.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Express FM.

Kilian Stein 27, vítej mezi náma. To je hezký kluci, ale já jsem zrovna na odchodu. Než tohle udělám, tak vám musím říct samozřejmě fun fact nakonec. A zase mi to tady nefunguje. Ještě jednou říkám, potřebuju říct. Fun fact nakonec. Tak, během spánku, já furt myslím na ten spánek, co? Se nám smršťuje mozek. Vědci zjistili, že když spíme, tak synapse v našem mozku se smrsknou o celých 18%. Tohleto noční smršťování funguje jako takovej mozkovej úklid a restart, díky kterému nám to ráno myslí zase na 100%. Tak. Já už se těším, až zase budu večer dneska smršťovat. A zítra přijdu nabitá energií v 10 se tady potkáme a zase tady budem do jedný blbnout. Tak já se budu těšit. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejvyšší stavba v Česku se dnes poroučela k zemi. Stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu odstřelila v 11.15 specializovaná firma Kovocentrál. Dvě 355 metrů vysoké ocelové konstrukce čeká teď rozřezávání a odklízení. Řecká vláda chce zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let, a to od 1. ledna příštího roku. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Podle komise se Vejtasa provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti s třemi zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou se ho nechal slíbit. Dnes a zítra čekáme jasné a teplé počasí. O víkendu se zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17 stupňů Celsia, neděle bude podstatně chladnější. Bylo 13 hodin a na Expressu se rozbíhá odpolední vysílání s Veronikou. Já vám přeju krásný čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: tohle song, který v našem vysílání aktuálně uslyšíte nejčastěji. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance, vrchol našeho Express Topu, našeho žebříčku. Zdraví vás ještě jednou Veronika, přeju vám hezký den a Tereskám všechno nejlepší k svátku. Vzpomeňte se na Terezy, které znáte, určitě jich máte kolem sebe hodně a popřejte jim. Hrát tam teď budou Gang of Youths a pustíme si taky Last Dinner Party.
1: Express FM.

0: Dnes po setmění Pražané poprvé vyrazí do ulic na letošní program Signál festivalu. Jehož hlavní trasa povede tentokrát poprvé Davidcemi. Já bych ráda upozornila na instalaci Milana Zeise, kterou najdete na Flemingově náměstí v Davidcích. Je to instalace monumentální, audiovizuální, jmenuje se Brána imaginace. Je to taková obří lesklá černá zrcadlová kostka, která přes den funguje jako zrcadlo okolí a v noci ožívá světlem, obrazem a zvukem. A tu zvukovou a vizuální skladbu Milan Zeis zkomponoval z dat, která fanoušci a návštěvníci pomáhali sbírat během letního interaktivního happeningu. Takže Flemingovo náměstí a instalace Milana Zeise. Svou instalaci má na Signál festivalu také designér Maxim Velčovský. Týká se aut. Co to je, to vám řeknu za chvíli. Předtím se ještě pustíme Dev Heart se Silver Spoons a nebo Troje Sivana.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáží? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolina. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM. Tohle je Express FM.

0: Kolárik.
1: Po párty od Troje Sivána se vracím k Signál Festivalu, který ode dneška po 4 noci rozsvítí naše hlavní město. K nejatraktivnějším částem programu vždy patří videomappingy, na ty se všichni vždy nejvíc těší. A tentokrát proběhne videomapping na fasádě arcibiskupského semináře. Ten najdete v Davicích, kousíček od stanice metra Davidská v Tákorově ulici. A autorem toho videomappingu je německý designér Felix Frank. Ten jeho videomapping se jmenuje Missing Interval, pracuje s černobílou paletou a taky s rytmem a ten videomapping tam bude běhat ve smyčce 8-minutové. Říkala jsem, že jednu z instalací měl na povel také Maxim Velčovský, výrazný, významný český designér. Je to instalace, která vznikla ve spolupráci se značkou Mercedes-Benz a najdete ji na, ve dvoraně nebo na nádvoří Klemgalasova barokního paláce a je to instalace, která propojuje dva vozy Mercedes s laserem, se světlem a vlastně představuje celou tu 140 let dlouhou inovaci této automobilové značky. Tak tolik k Signálu, který potrvá dnes, zítra, pozítří a v neděli bude poslední večer. My si teď jdeme hrát další hudbu, co to bude? Charlie XCX s Christine and the Queens a je Gone.

0: Super energie, novinka od Kasabian Nothing Better Than This. Je to vzorek z jejich nové desky, která vyšla v září pod jménem Act 3. A když Sergio Pizzorno skládal tuhle věc, tak měl v hlavě atmosféru letních festivalů, prostě takovou tu divokost, kterou kapela zažívá třeba ve stanech, na festiácích, tak myslím, že se jim to tam podařilo jako dobře nadspat do toho songu. Skvělý. Ty kvákadlo synťákový jako Daft Punk, super je to. Teda doufám, že se vám to taky líbí jako mě. Hrát si teď budeme Stereo MCs a jich Black Gold.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Jde do českých kin nový film Davida Ondříčka, který se jmenuje Kluci to vidí jinak než holky. Ten film už má po oficiální slavnostní premiéře a já na něj slyším samou chválu. Je to film, ve kterém se po historických látkách David Ondříček znovu vrací na začátek k filmům Šeptej nebo Samotáři, to lépe ještě Samotáři, kdy vlastně točil takové ty filmy složené z fragmentů z různých jako příběhů, které se nakonec pospojovaly v jeden velký celek a které se odehrávaly také v Praze. Takže toto bude příběh několika lidí v nejlepších letech, abych tak řekla, kolem 40-50 let, kteří stále zažívají trable s láskou, trable v práci a tak dále. V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Vojtěch Vodochodský, Jana Kameníková, Jan Nedbal, no prostě skvělé obsazení. Slyším na ten film samou chválu, no a zítra kolem 14:00 k nám do studia dorazí přímo režisér David Ondříček, aby nám ten film představil blíže. Tak, to bylo avízo na zítřek, co nás čeká za malou chviličku v příštích minutách. Tak, skladby od Gorillaz, Fat Dog nebo Lil Young.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
14: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin duo duo, pinci bauzen, zjišťujete ti těl kerem sínsí a jinhán káhal.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
16: Music. First.
17: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česko čeká v příštích dvou dnech finále senátních voleb, v němž zástupci starostů mohou po 6 letech zopakovat své vítězství. Volit se bude podobně jako před týdnem, v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky lidé dostanou až ve volebních místnostech. Výsledky voleb by mohly být zveřejněny už během sobotního odpoledne. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů, jde podle něj o nesmysl. Hokejisté Třince budou v zítřejším 11. kole extraligy v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehráli v září. Na programu bude jen 5 duelů. Litvínov s Hradcem Králové se utkají dnes. Dnes a zítra čekáme jasné a teplé počasí, o víkendu se zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17 stupňů Celsia, neděle bude podstatně chladnější. Tolik zprávy ve 14 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu. Od mikrofonu vás ze studia zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Bass Persuades, to byla Miley Cyrus, která si nově říká už pouze Miley. A tak se i píše, prostě odstranila to své příjmení. A myslím, že se to nebude s nikým plést, že Miley je prostě jenom jedna. No, nicméně Miley Cyrus se narodila jako Destiny Hope Cyrus. A protože se jako malé dítě velmi často smála, tak se jí říkalo Smiley. A ona potom to S ze začátku svého jména odstranila. Byla to Miley Cyrus a dokonce se nechala i oficiálně zaregistrovat tohle jméno. No nicméně, teď už je to zase jenom Miley. Zdraví vás Veronika, posloucháte Odpoledne na Expressu. Hrát nám teď budou Hon z Izibizu a taky si pustíme partu rytmickou Royal Blood.

0: Tak tohle je řízná kapela Royal Blood, která chystá na 13. listopad svoji novou desku Dead Company. Kdo chystá taky novou desku, a to po 16 letech mlčení, je český rapový matador Indy. Vydá hned dvě desky. První vyjde 1. listopadu, bude se jmenovat Na dohled. Druhá vyjde 1. ledna, bude se jmenovat Na dohled 2. A už dnes večer, na dnešní večer Indy oznámil první videoklip i se singlem, jmenuje se Přízrak, hostuje v něm doktor Curry, takže dnes sledujte sítě, sledujte YouTube, Přízrak se objeví v 19 hodin. Indy mu přejeme šťastný návrat a za chvíli si dáme Declana McKennu a taky Fisher nebo Asteroids Galaxy Tour.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na TravelKing.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na TravelKing.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana.
10: Vystřihovali.
11: Pak jsme šli s Bobinou ven.
3: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: 660, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. 660, 18. října Futurum Music Bar.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Tak to byly Fisher dohromady s Florence Arman a jejich What a Life. Hezké odpoledne vám přeje Veronika, posloucháte Express FM. Na obrazovky TV Nova se vrátila inspirativní reality show Jáma Lvová se svou druhou sérií. Ta reality show, pokud neznáte, spočívá v tom, že podnikatelé představují své projekty pětici investorů a ti potom, když se jim projekt líbí, tak do toho projektu investují a vlastně zaslouží se o jeho zrod a případně prosperitu toho, kterého podnikatele. Těch porodců, jak už jsem říkala, těch investorů je celkem pět, jsou tam tři tváře z té první řady a jsou tam i dvě nové tváře a mezi nimi je také podnikatelka žena Radka Viktorie Dohnalová, zakladatelka společnosti Atairu, expertka na leadership, má zkušenosti z Harvardu i z OSN. No a včera byla Radka Dohnalová na rozhovoru u Michala v našem večerním středečním pořadu Express Star a Michal se jí ptal například na to, jak to má s těmi investicemi v Jámě Lvové.
1: Kolikrát se mi stalo, že jsem si říkala, pane bože, co to je za hrozný produkt, nebo to je strašný, co to je. A pak ten člověk byl jako fenomenální a dala se mu investici. Diváci potom vidí 10 minut zhruba na jako jednoho podnikatele, ale my jsme s nima strávili hodinu a to už je jako dobrý čas na to, abyste zároveň toho člověka trošku jako navnímali. A já jsem si vždycky říkala, nebudu dělat žádný rozhodnutí prvních 30 minut a budu fakt jenom jako se ptát a naslouchat a pak po těch 30 minutách už se jako začnu dovolovat dělat nějakou takovou víc strukturovanou analýzu.
0: Celý rozhovor, který obsahuje i otázku na to, jak se dá ten hektický život podnikatele skloubit s rodinným životem se čtyřmi dětmi, si můžete poslechnout v podcastu na našich webovkách expressfm.cz a taky na všech podcastových platformách, tam to najdete pod heslem Express Star. Další Express Star si poslechnete zase příští středu od 19. hodiny. Teď už se jdeme vrhnout na další muziku. Máme tady hosty z Dánska jménem The Asteroids Galaxy Tour.

0: Agent Mulder z Act X. Herec David Duchovný se dnes v Praze předvede jako muzikant, protože v Arše Plus představí svůj melodický rock s poetickými texty a chystanou desku Prince of Pieces. Jaké další koncerty můžete vidět v tomto týdnu v Česku, po celé republice, to vám řeknu za chviličku. Hrát nám budou Good Neighbors, pustíme se taky Andersna Páka a taky tu bude Vašek s jeho hudebními zprávami.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
10: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Krkomíří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
11: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: Express. Music first.
16: Express.

Teď tu mám takovou rychlosprávu, velmi stručnou, velmi údernou pro všechny fanoušky Fontaines DC, kterým utekly lístky. Zítra vychází její deska Dopamine Chamber a právě dorazila zpráva, že do prodeje bylo uvolněno hodně, pár míst na stání. Takže kdo dřív přijde na web Force, tak ten si líp stoupne. Buďte rychlí, bude to za chvilku pryč, protože vstupenky na Fontaines DC do Roxy se vyprodaly během několika pár minut. My si teď pustíme čerstvou novinku našeho playlistu. Je to Anderson .Paak a jmenuje se A Good Day. Novinka.

0: Kmile jsem už to říkala, to, že hraju Fontaine's DC v Roxy, tak už jsem věděla, že je to blbost, že to bych se vrátila o 4 roky zpátky. To byl skvělý koncert v Roxy tehdy. Myslím, že to byl jeden z prvních koncertů po covidu, který jsem absolvovala. Byla jsem strašně šťastná, ještě navíc tahle kapela. Nicméně sportovka, samozřejmě sportovní hala Fortuna na výstavišti, takže pár šancí, jak se tam propracovat ještě ode dneška máte, nevím na jak dlouho, buďte rychlí, pokud chcete vidět Fontaine's DC naživo v této velké hale. Teď ale předáváme slovo Václavu Mašindovi, našemu rannímu moderátorovi, který pro vás každý den chystá nové čerstvé hudební zprávy.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music News.
3: Michael Jackson se ke konci 3. čtvrtletí vyšplhal na čelo soutěže o oficiální největší album roku 2026 ve Spojeném království. Po vydání filmového životopisného filmu Michael v dubnu dosáhl veřejný zájem o legendární hudební katalog krále popu obrovského vrcholu. Jeho kompilační album z roku 2005 s názvem The Essential Michael Jackson nashromáždilo jen letos v britských hitparádách přes 508 tisíc prodaných kusů. Díky tomuto působivému počtu zesnula ikona přestihla na 2. místě uznávanou desku Olivia Dean The Art of Loving a na 3. místě Harryho Stylese Kiss All The Time Disco Occasional. Právě v těchto dnech dochází k hlasování do nominací na Grammy. Magazín Rolling Stone se ptal Tonyho Gervina, šéfredaktora Tidalu, a Tiana Lewis, vedoucí popového programu Apple Music, jaké jsou jejich predikce. Tak minimálně interpretem songu roku by měla být žena. Do 8. se vešly jen 2 muži, Bruno Mars a Don Toliver. Mimochodem druhý jmenovaný bude na konci října vystupovat v pražské O2 aréně. Sice se oba dotazovaní shodli na tom, že by měla vyhrát Ella Langley s Choose in Texas, ale nejspíše získá cenu za song roku Olivia Dean s Man I Need. Na výsledek si budeme muset počkat do 7. února. YouTube slibovalo, že hudbu, která vznikla za pomocí AI, bude označovat patřičným štítkem. Od včera se tak stalo právě na YouTube Music, ale již brzy se objeví i na mateřské platformě. Otázka není zda, ale kdy lidé přestanou sledovat podobná upozornění, stejně jako je to v případě cookies, GDPR nebo upozornění na rakovinu na krabičce cigaret.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dnes ve čtvrt na 12 se ozvala rána a Česko přišlo o svou nejvyšší stavbu. 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice u Českého Brodu šly k zemi. Na složení dvou několika set tunových kolosů bylo potřebo 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor, vyvinuté v pardubické explozii. Odstřel proběhl takzvaně řezáním výbuchem, jedním z technicky nejnáročnějších způsobů. Z bezpečné vzdálenosti ho sledovali stovky lidí. Spojené státy v rámci přípravy nových útoků proti Iránu zvažují i nasazení takzvané matky všech bomb, tedy MOAB. Ta exploduje ještě před dopadem a vyvolá obří tlakovou vlnu. Informovala o tom stanice CNN s tím, že by se jednalo o výraznou eskalaci konfliktu. 23-letý hokejový obránce Stanislav Svozil míří z Komety do Litvínova na dlouhodobé hostování do roku 2029. Dnes a zítra čekáme jasné a teplé počasí, o víkendu se zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17 stupňů Celsia, neděle bude podstatně chladnější. Po 15. hodině na Expressu pokračuje odpolední vysílání s Veronikou. Přeju vám krásný čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: tedy z německy mluvených zemí. Z Prahy se pak 26. festival přesune do Brna a potom v listopadu ještě do Olomouce a do Ústí nad Labem. Ten program je přepestrý, nabízí hrané filmy, filmy oceněné na festivalech, dokumentární snímky i pestrou tvorbu pro děti. Z toho programu můžu vybrat to, co jsem viděla, a je to film Rose s fenomenální Sandrou Hiller. Je to film, který se odehrává po 30-leté válce, je to film černobílý, je to film velmi ponurý a je to film o ženství, o ženské síle a také o tom, jak je těžké být ženou. Je to film o vojákovi, který přijíždí do vesnice a po válce a žádá, aby mu byl navrácen majetek. A v té vesnici začne prosperovat, je oblíbený, dokonce se ožení. No ale ve skutečnosti ten voják je žena, která to má jako muž snadnější. Ukradla totiž identitu padlému vojákovi, svému kamarádovi. No běžte se podívat, je to film velmi dobrý a silný. Hrát nám teď budou Jungle, Someday Somewhere a pustíme se taky Coulter.
1: Express FM.

0: Hrál nám německý producent Colter a jeho německý kolega Son bude jedním z návštěvníků letošního festivalu Signal, který má bohatý hudební doprovodný program v klubu Sasazu. Zítra to tam zahájí tady Son, v sobotu Roisin Murphy, no a v neděli to budou zakončovat Rooksop. Dostávám se tady ke koncertům tohoto týdne, které by vás neměly minout, pokud se nacházíte někde poblíž. Zítra v klubu Roxy vystoupí rozverná producentská dvojice Camelphat a na brněnské flédě pro změnu HVOB super, super dvojice. Co tady máme dál? Sobota, vypsaná fixa Hradec Králové a outdoorová akce v parku 360, to je tam, co probíhá festival Rock for People. Vypsaná fixa tam zavítá v rámci Ideal Tour. A pak tu mám ještě nedělní koncert v pražském klubu Futurum. Tam totiž vystoupí novozélandská parta 660. Tak, to byly koncerty. Za chvíli si dáme Lost Frequencies a taky Old School, což je rubrika, která přichází ve všední dny vždy tak kolem půl čtvrté a ve které se vracíme k takovým starým dávným, někdy i zasutým hitům.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě nepotrhu.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
9: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali.
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes pana.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: 660, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. 660, 18. října Futurum Music Bar.
17: Music. First.
18: Express FM.

výčtu koncertů tohoto týdne jsem záměrně vynechala jeden, který se odehraje dnes večer v Brně, konkrétně v aréně Vodova, a do Brna přijíždí úžasná americká zpěvačka Anastacia v rámci svého turné hashtag NTK Tour, které už od loňska připomíná 25 let od vydání debutové desky Anastacia Not That Kind. Anastacia začínala původně jako tanečnice ve videoklipech, třeba u skupiny Salt and Pepper, můžete ji vidět ve videoklipu k písni Get Up Everybody Get Up z roku 1993. No a pak se rozhodla, že sama začne zpívat, přesídlila z New Yorku do Los Angeles, no a tam vyprodukovala, tedy pomocí několika slavných producentů, vyprodukovala svoji debutovou desku Not That Kind, která vyšla v roce 2000, a jimž pilotním singlem byla skladba velmi energická I'm Out of Love. A tu si pustíme. Všem, kdo dnes večer budete v aréně Vodova, přeju skvělý zážitek. Express Old School.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
4: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeň bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Dnes dopoledne padly k zemi dvě nejvyšší stavby v Česku. Vysílače Liblické. Nekoukala jsem se na přímý přenos toho odstřelu. Viděla jsem jenom fotky a je mi z toho docela smutno, jak se podlomily ty stožáry na několika místech, jak jsou prostě podlomené, než úplně padnou k zemi. Takže nejvyšší stavby s výškou 355 metrů už jsou u země, ale jaká je nyní ta nejvyšší stavba v Česku? Kdo po těch Liblicích převzal tu štafetu? No je to jejich dvojče, vysílač Krašov, který už byl vystavěn docela dávno, ale potom na něj zautočili v srpnu roku 1968 Sověti. Strašně ten vysílač poškodili a musel být potom znovu vystavěn v roce 81, byl znovu zprovozněn a ta jeho výška je 347,5 metrů. Takže Krašov, nedaleko Plzně, zhruba 35 kilometrů od Plzně. Touto informací se s vámi loučí Veronika pro dnešní den. Užijte si jeho zbytek, užijte si Express Drive s pány Michalem a taky Petrem a já se na vás budu těšit zase zítra. A zítra je pátek. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí. Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze. Nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Pro.
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německým mluvených filmů.
1: Ja, ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Tschüssi.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Celní správa zadržela osoby spojené s hazardním projektem Betfin, které nabízely investice do stejnojmenné kryptoměny. Projekt ale nemá licenci k provozování hazardu. Hodnota jeho kryptoměny spadla už loni téměř na nulu. Ukrajinské námořnictvo v noci zaútočili pomocí pobřežního raketového komplexu Neptun na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti a podařilo se mu zničit 6 ruských bombardérů Su-34M. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o pouhé 0,2 bodu. Po jasné noci s teplotami od 1 do 6 stupňů s možnými přízemními mrazíky nás zítra čeká mlhavé a oblečné ráno a polojasný až skoro jasný den. Teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni na horách od 11 do 15. Hezké odpoledne vám přejí Petr a Michal. Začíná čtvrteční Express Drive, tak hezké odpoledne s námi.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Petře, chtěl jsem ti něco říct.
1: Já tobě taky.
0: I like you.
1: I like you too.
0: Tak jsme si tady vyznali lásku takhle, tu samozřejmě takovou tu kamarádskou chlapskou. Nemyslete si, že jsme tady zduhověli nějak.
1: Jo, nemyslete si, že spolu chodíme do sprchy.
0: I když.
1: Ne, nebudeme se o tom bavit.
0: No, máme doma každý svoji ženu, i když to taky není znamení, že jo, Václav Klaus by mohl vyprávět. No, jdeme si radši říct, co pro vás dneska máme připraveno.
1: No je čtvrteček, že jo, takže to se nese v tematickém duchu filmu Stříbrného plátna platform a všech zajímavostí kolem. Já to zase nechci jako týzovat, ale připravil jsem si dneska takový zajímavosti, co se týkají filmových kliše. Mm-hmm. Víš, takový ty jako člověk odhodí hořící sirku a rozlitej benzín jako okamžitě blafne.

0: znamená u nás 6.
1: No
0: že?
1: Tak to ještě stihnem reflektovat. No, já už jsem viděl takový, jako víš, vznikají takový ty stránky, předpokládané termíny.
0: A tak to jsme se tady bavili, hele, už jsme tady šli na Oasis do Letňan a taky to nedopadlo. No, takže dokud to neoznámí oni, s Live Nation předpokládám, s kým jiným by to asi dělali, tak já nebudu spekulovat. Ale kamarád už samozřejmě připravený s kreditkou.
2: Já myslel, kamarád už má za hodně koupil lísky.
0: Přijel přes Viagogo to koupil. Ne, kamarád je v klubu YouTube, takže ten propagandě. Má takový ten přednostní právo, jsem se nemohl spomenout to slovo, nemohl jsem se vymáčknout. No a ten už samozřejmě má připravenou kreditku a už jako šteluje, kam bychom mohli vyrazit příští rok.
2: Kluci, já vám to tak přeju. Já se taky chystám, že bych někam třeba vyrazil, jo? Možná to klapne přes příští za 14 dnů v pátek, ale to ještě nechci zakřiknout, ale do zahraničí na koncert, kam ty jezdíš pravidelně, to jsem nebyl fakt dlouho.
0: No, tak až pojede nějaká tvoje opravdu velmi oblíbená kapela nebo, a nezajde do Česka.
2: Nebo třeba Celine Dion.
0: Nebo třeba Celine Dion zase, když dorazí do Paříže. Tak víš co, vidět Paříž a zemřít a vidět Celine Dion...
2: No to už nám teď nám tu společnou sprchu všichni budou věřit.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Tschüssi! Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Six 60, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, roku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six 60. 18. října Futurum Music Bar.
13: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz
14: Express FM.

0: jihokorejská hvězda Jenny a její mantra. No a my tady každý čtvrtek jako mantru opakujeme naše tipy, teda my je neopakujeme, my dáváme vždycky nové, ale opakujeme tohle téma, tedy tipy na to, co můžete sledovat, ať už na stříbrném plátně, nebo vašich oblíbených obrazovkách či displejích. No a začínáme dneska streamovacími službami, no a přesto je tady nejpoctivější divák streamovacích služeb podle mě tady ve střední Evropě, a to Petr Novák.
1: Jo, děkuju ti za důvěru a jestli mě slyší nějaká streamovací platforma, jsem tady, když tak, jo, na sponsoring. Jo. Je to teda trošku přebraný, jo. Koukal jsem, že rada těch platform vrací do hry firmy, které už jsme dávno viděli. Až vám je budem nabízet, tak je to znamení, že už není opravdu na co se koukat. Začneme na Disney+, kde jsem objevil seriál, který se jmenuje Ničemové. V tom se představí Ethan Hawke a Kyle MacLachlan, už to má dvě série. Nezávislý novinář a samozvaný tulský pravdohledač má talent dostávat se do potíží, hlavně protože odmítá přestat pátrat po případech korupce a skrytých machinací, které město ovládají. Takže zhruba tahle ta západka vás v tomto dvouseriovém bijáku čeká. No a samozřejmě, že tohle týpka se tam snaží mocní lidé zastavit, ale on se odmítá nechat umlčet. Klasický semerový, jako průměrnoučký trochu, jo? Ať to máme trošku pestrý, tak na stejnou platformu, to znamená na Disney+, se dostal dlouho očekávaný hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
0: Ano.
1: Legendární Oasis a jejich triumfální comeback zachycuje právě tenhle ten dokument během jejich turné Live 25, které proběhlo minulý rok. Myslím, že my jsme tady o tom nakecali docela hodně.
0: Jo, rozhodně.
1: Bylo to jejich první, byly to jejich první živá vystoupení po 16 letech a film nabídne i nezveřejněné záběry ze zákulisí, zkoušek i koncertních pódií. Samozřejmě i také společné rozhovory bratrů Gallagherových. Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý, obzvlášť pro fanoušky této manchesterské party. Přesouvám se na Netflix a tam mě zaujala čtyřsériová záležitost, která je docela dobře hodnocená. Je to americko-anglická záležitost, která se jmenuje Diplomatické vztahy. V době mezinárodní krize se diplomatka snaží zvládat novou práci na pozici ostře sledované velvyslankyně Velké Británii i divoké manželství se slavným politikem. Průměrný hodnocení 76%, takže asi pro ty, co mají rádi politické zápletky. No a abych tam dodal aspoň jeden film, i když je to spíš taková hodně odpočinkovaná, podívaná, tak to je Sky Showtime platforma a film Nikdo dvě.
0: To je neboli Bob Odenkirk,
1: ano, ano. Hutch Mansell se vrací a dlouhou dobu se mu podařilo skrývat před světem i vlastní rodinou. Hlavně fakt, že má velmi temnou a krvavou minulost. Prostě je to mátička, doviděl jedničku, nemusím nic říkat. No a co se týká tohodle toho dílu, tak ten se odehrává v prázdninovém rezortu na Floridě, kde on jako malý prožil své nejbáječnější léto. No ale za ty roky se tam to hodně změnilo. Ten hotelový komplex se zábavným parkem se proměnil na pračku špinavých peněz a překladiště drog spravované kartelem řízený drsnou Lendínou. Tu představuje Sharon Stone. Wow. Takže to je taky docela zajímavá záležitost. No a protože potíže si hače vždycky najdou sami a poměrně rychle, pocítí specifika zdejšího kraje na vlastní kůži už pár chvil po začátku své dovolené. A od té doby už dělá jen to, co o něj vlastně asi čekáme. A žádný z grázlů, který se mu dostane do rukou, totiž nereaguje na jeho zoufalou prosbu. Chci si jen užít rodinnou dovolenou.
0: To je vždycky tady v těch filmech tohohle typu. Chci si jenom v klidu užít důchod,
1: Echte
0: dovolenou.
1: Mě bejt, jedu autobusem, no. Já chci jenom
0: No, tak máme se na co těšit, děkujeme za tvé tipy. No a když byla řeč o Oasis a jejich filmu Don't Look Back in Anger, tak asi bychom si měli dát tu titulní píseň.
1: Souhlas.

Novinka. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor na silnici 143 u Roudného na Českobudějovicku, silnice 46 u obce Bělkovice Lašťany na Olomoucku také hlásí nehodu. Přímo v Olomouci pak hlásí nehodu Chválkovická ulice, v Brně Sportovní ulice, v Českých Budějovicích Rígrova a v Praze hned trojice ulic, a to Borského, Černokostelecká a Čuprova. Tak dejte pozor, jděte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM. Posíláme vám právě teď Django Django.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
7: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Jedna z nejlepších pecek z dílny Underworld, Two Months Off, věc, která roztančí i mrtvýho.
1: No a vlastně se to trochu hodí, protože Two Months nám zbývají a pár dní do toho, než se tady rozline vůně cukroví.
0: Už to za dva měsíce.
1: No,
0: jo.
1: To máš dva měsíce a
0: něco.
1: 9 dní a budou tady krásné svátky, kdy dětem se rozzáří oči. No a to je dobrý čas si říct, jak na to z dárky. Protože třeba, pokud bys měl náhodou mezi lidmi, pro které kupuješ dárky, tedy objednáváš od Ježíška dárky, milé děti, tak nějakého Číňana, tak pozor, nikdy mu nedávej hodiny.
0: Hodiny?
1: No, hodiny, protože u nich to znamená, že vlastně jako mu dáváš čas do jeho smrti.
0: Jo, takže už je to odtikává.
1: Jakože tě to odtikává. No, důležité taky je, že nesmíš dát v Koreji a některých dalších asijských zemích nůž svému kamarádovi, protože to jakoby usekne vaše kamarádství.
0: Jo. Ultimátní.
1: No, je to teda, říkám, hlavně jako v asijských kulturách, ale víš jak, no. No, v Japonsku nikdy nedávej sadu, nebo Japoncům, 4 věcí, vždycky musí být 5.
0: Jo,
1: protože 4 je trošku podobné jako dead u nich, tedy jako...
0: Jako 666.
1: No. No. A pozor i na 9, protože to je zase jako, že se vzdáváš. Takže jsou vlastně zakázaný tyhle 2 počty, co se dárků týče. Třeba když jim dáváš čajové hrnečky, tak buď 3 nebo 5, no a samozřejmě lepší je 5, protože zase většina rodin je 4členní, že jo? No, v Japonsku, Číně a Koreji, pozor, kdybys náhodou dostal dárek, nikdy ho nerozbaluj před nima. Nech si to až domů.
0: Fakt?
1: No, to je zajímavý. To dělal můj děda. Ten vždycky jako vzal ten balíček a říkal, to je košile, to vím, a schoval se to do aktovky. Nikdy se to nerozbalil. Tak očividně měl asijský vychování.
0: To dělá ten můj skoro švára, že on si občas dostane tu kupu dárků a já bych chtěl vidět, jak si rozbalí ten dárek ode mě. A on se to potom někam odnese a pak si to asi rozbaluje jako během Vánoc. No, asi Japonec, no.
1: No, a kdybys náhodou dával nějaký dárek Indovi, tak prosím tě, vždycky mu dej jako 1 rupii navíc, jo? Zvlášť když mu dáváš peníze, jo? Nikdy mu nedej jenom 100 a dej mu ještě jako 1 minci k tomu. To je takový hezký, jo? To by klidně zavedl i u nás, že dostaneš jako 1000 a k tomu
0: korunu.
1: Ještě to, no. Jo a pozor, v Koreji ještě, teda tímto za to zakončíme, v Koreji se nesmí dávat partnerce boty.
0: Jo.
1: Že to jako znamená, že má od tebe odejít. No to je něco jako u nás kopačky, no.
0: Takže
1: jsem vlastně jako nepochopil kopačky, protože jako holce dáš kopačky a ona co půjde hrát fotbal, jako.
0: Ale my jsme na tohleto v pohodě, ne? Já nevím, co bys tady nikomu, jako samozřejmě jsou dárky, které jsou nevhodné. Já třeba ženě nedávám praktický dárky do kuchyně, protože ty si můžem koupit kdykoliv.
1: Pokud si o ně neřekne.
0: Pokud si vysloveně nepřeje papiňák.
1: Já bych tak moc chtěla pod stromeček papiňák, a řekneš, ty jo.
0: Papiňák.
1: Já jsem třeba dostal papiňák od mamky, ale to jsem si o něj řekl.
0: Jo, když si o to řekneš, že to je jasný, no.
1: Hrnec,
0: ale v tom případě jsou moje korejsko-indicko-čínský Vánoce úplně v ruinech. Jako.
1: No tak musíš to vymyslet jinak, no. Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM. Novinka. Express FM.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze. Nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
2: Červené víno na světlém koberci.
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
6: Váš
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.
15: Rychlý přehled zpráv.
16: Co je teď nového, tak představte si, že se připravuje zákon, kterým by se měly snížit dávky pro ukrajinské uprchlíky. Předložen by měl být nejpozději na začátku prosince, sdělil Novinkám Tomio Okamura. Tvrdí, že paragrafy připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ministra Aleše Juchelky však rezort pouze poskytne konzultace a návrh mají připravit a předložit poslanci SPD. Německá armáda se potýká se skandálem. 10 vojáků ze zdravotnické výcvikové jednotky nutilo rekrutky k sexu. Někteří z obviněných vojáků kromě sexuálního zneužívání také obchodovali s drogami, své oběti navíc zastrašovali. Dvojitý fotbalový nášup se dnes podává pro české fanoušky v rámci Evropské ligy. Sparta od 18.45 hostí norský Lillestrøm a Plzeň hraje ve 21 hodin na hřiště maďarského Ferencvároše. Textový online přenos obou utkání tradičně nabízí web sport.cz. Po jasné noci s teplotami od 1 do 6 stupňů s možnými přízemními mrazíky nás zítra čeká mlhavé a oblačné ráno a polojasný až skoro jasný den. Teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni, na horách pak od 11 do 15. Je minuta po 17. hodině, zdraví vás Petr a Michal a vstupujeme do druhé hodiny čtvrtečního Express Drive. Za chvilku tady bude i David Mičke, který vám přinese tipy na stream.cz.
15: Radio Express FM.
14: Express FM.

0: Krátce po 17. hodině doznívá fešák Harry Styles, ale o dost většího fešáka my teďko máme ve studiu, tím je David Mička ze streamu a je tady z jednoho prostého důvodu.
1: No, přinesl nám samozřejmě nějaké tipy na to, co na téhle naší seznamácké platformě sledovat. Ahoj Davide, co pro nás máš?
2: Ahoj Michale, ahoj Petře, chtěl bych ti poděkovat za ten krásný kompliment, to mě úplně rozehrálo takhle na začátek.
0: Jo, já jsem řekl, že jsi dorazil.
2: Ne, že si řekl, že jsem větší fešák než Harry Styles.
0: A tak to je snad jasný, ne?
2: Tak je, ale tak je hezký to slyšet.
0: Ale řekni to doma, třeba tě pochválej.
2: Dobře, já to nezapomenu zmínit. Já jsem dnes přinesl více do titulů, ten první z nich jsem vybral proto, že dnes je Mezinárodní den boje proti rakovině prsu. Ten film se jmenuje Mama. Titulní roli v něm stvárnila Penelope Cruz a je to o ženě, který se život úplně sesype. Sesype se jí, protože se jí opustí partner, protože se dozví, že má právě rakovinu prsa a protože tyhle ty dvě hrozné věci se tam stanou, ale vysvětne tam naděje a to je její těhotenství. A to se táhne napříč celým tím filmem. Je to dojemný film o mateřství, o naději, o zůstávání nebo o snaze zůstat pozitivní ve fakt těžkých časech a věřím, že to může být pro řadu lidí inspirativní.
1: No, je to silné čtení a silné teda jako čtení, koukání. Je tam něco jako, je tam happy end? Rovno nám to prozraď.
2: To nemůžu prozradit.
1: Nemůžeš?
2: Nemůžu,
1: škoda.
2: Nemůžu. Protože to je vlastně, nemůžu vyzradit tu zápletku, protože ono, ten film staví na tom, ta dynamika tyho, pašiš, já dneska mluvím šíleně, dynamika toho filmu je postavená právě na tom, že nevíme, jak to dopadne a nevíme, jak to skončí.
0: To nevadí, my se na to podíváme a věřím, že i někteří z těch, kteří nás poslouchají, já doufám, že to není, že nezůstaneš u tohohle tématu.
2: Nezůstanu u tohohle tématu, ale navážu na něj něčím podobným a zůstanu u tématu silných žen. Mám další takový silný ženy, silný téma. Film se jmenuje Jackie, titulní roli v něm hraje Natalie Portman a je to o tom, jak je to film z pohledu Jackie Kennedy, jak ona prožívala smrt svého manžela a prezidenta Spojených států po atentátu.
1: Tak to je samozřejmě trošku méně dramatický, ale aspoň tam není ta nemoc, takhle jsem to chtěl říct, zase tam je smrt manžela, no, to je těžký.
0: Možná pro odlehčení by si mohl dát něco jako spalovače mrtvol, nebo to
1: tak na to se podíváme za chvíli. Express. Express Drive.

0: Tak to byli Jason Status a je Debbie společně s nimi v singlu Gone Too Far.
1: Ve studiu je s námi náš kamarád David Mička ze streamu. Ten k nám každý čtvrtek chodí se zajímavými tipy na stream. První část máme za sobou a teď přijdeme k té vážný, ne?
2: No tak ty se ptal potom spalovači mrtvol, tak pak mi nezbývá než se zeptat věneček nebo rakvičku.
1: Ale když bude ze šlehačkou, tak rakvička.
2: Dobře. Já pro tebe ale rakvičku nemám. Možná ti příště přinesu, ale mám pro tebe tentokrát. Minimálně mám pro tebe film, který bude, nebo film, mám pro tebe dílo, který je odlehčenější než ty, co jsem zmiňoval. Jmenuje se Game Face, je to britský seriál, kde hraje titulní roli. Nebo takhle, vezmu to z jiné strany. Je to seriál, který dost připomíná Bridget Jones. Pokud máte rádi Bridget Jones, tak tohle je něco, v čem určitě najdete podobný témata, podobný životní přešlapy. Je to poměrně jako svižný, díly to má jako kolem 20 minut a je to o zkrachovalý herečce, kterou stvárnila britská stand-up komička a komička Roisin Conetti. Ona má píše se to Roisin, čte se to Roisin, což mě celkem překvapilo. Mohli jste ji vidět třeba v seriálu Afterlife, jestli jste ho viděli s Ricky Gervaisem. Ne? Jo? Hraje tam tu prostitutku. Jo. Jestli si vzpomínáš.
1: Jo.
2: Tak v tomto seriálu stvárnila titulní roli a je to zkrachovalá herečka, která se tak protlouká životem, nemůže najít chlapa, nemůže najít pořádnou práci, má drogově závislýho bratra, terapeuta, u kterého úplně nenachází útěchu a celkově to se tak jako tak jde ode zdi ke zdi.
0: Čekaj, ale je to trochu komediální?
2: Je to komediální,
0: jo, dobrý, je to komediální. Teďka si vylíčil takovou tragédii.
1: No to bude černý humor.
0: Ale bude to černý humor britský, samozřejmě, že
2: je to. Ten seriál se jmenuje Game Face a to vlastně znamená, že ona nasazuje určitou tvář a snaží se tvářit, jako, že je všechno v pohodě, když všechno v pohodě není. A právě v tomhletom kontrastu tam vzniká ten humor. Takže tak Bridget Jonesová taky vlastně je vylíčená jako taková tragická figurka, ale přitom je to. Přitom tam je hodně humoru v těch filmech.
1: A my holky máme Bridget Jonesovou rádi.
2: My holky máme rádi Bridget Jonesovou.
0: Já to vždycky brečím. No, tak jsme rádi, že si to tím třetím typem trošku napravil, ty první dva. Ale samozřejmě nemůžeme se pořád jenom smát, občas musíme koukat i na vážné věci, to je jasný.
1: Ne všichni vyhledávají legraci, že jo?
2: Je to tak a hlavně, když máš moc legrace, tak to přece pak ztrácí smysl, že jo, že potřebuješ tam mít, není světla bez tmy, nebo jak zní ten nadnesený citát.
0: Tak já myslím, že k tomu už není co říct.
1: Ne, já myslím, že ke štěstí nám chybí, aby ty první dva tituly měly tak kolem 3 hodin a budeme úplně šťastnější.
0: Světlu stříc.
3: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: slevy 30 až 50% na vybrané pobyty? To jsou travel bomby na travelking.cz. Pořiďte si wellness pobyt, romantický víkend nebo rodinnou dovolenou za nejnižší cenu v roce. Nabídka platí jen chvíli, tak si ji nenechte utéct. Travel bomby najdete na travelking.cz.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných, gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: Fanoušci Fontaines DC a The Murder Capital. Pozor, na Cargo míří The Clockworks. Postpunk kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby. Support Danny Blue. 10. října Cargo Gallery.
13: Podzim chutná nejlíp, když je pestrý. Nové sezonní menu v salaterii Ugo v obchodním centru Letňany přináší oblíbené podzimní suroviny, svěží kombinace i poctivé polévky. A nechybí ani dýně. Hned v 5 různých podobách. Stavte se ochutnat podzim do Ugo v obchodním centru Letňany.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Na Express FM jste v pestré společnosti tří dám, to byla Ray, Ama a Absolutely. Skladba Joy.
1: Kdo měl určitě taky velkou radost z fanouškovského zájmu, tak to byl Harry Styles, který má za sebou velké, no, já se zdráhám říkat turné, protože on to spíš bylo, jako, byla to spíš série rezidenčních koncertů, řekl bych, jako. Protože on vlastně byl 10 dní v Amsterdamu, pak nevím kolik dní v New Yorku a jako nebylo to klasický turné, že by objížděl stadiony po světě, ale prostě si vždycky udělal jako rezidentůru. No a právě v Amsterdamu, v Johan Cruyff aréně, měl tedy 10 koncertů a pak nastala v Nizozemsku heriflace.
2: Heriflace,
1: ano, neboli inflace. Představ si, že tam stoupla inflace o 7 desetin procentního bodu. To znamená, že z 2,8 to stouplo na 3,5 ta inflace. A to samozřejmě hlavně proto, že do Nizozemska najelo 500 000 fanoušků a 30-40% z nich bylo ze zahraničí. To znamená, že museli utrácet za ubytování, jídlo, cestování. No a způsobili tak znatelný nárůst cen v celé zemi. To je hustý, co?
2: No, přijde mi to takový až skoro neuvěřitelný.
1: No, jenom ceny hotelů vzrostly o 22%. Slušný.
2: Tak takhle, tohle to samozřejmě to, že se někteří obchodníci rozhodnou na tom trošku vytřískat, se děje všude, kde je trošku koncentrace kultury nebo tak. Ale...
1: No ono ti to ale zvyšuje dneska už i ten algoritmus těch bookingů a tady těch, protože když je o to větší zájem, tak vlastně ta cena roste, aniž by to třeba za to mohl ten majitel, že jo? Víš, jakože je to prostě, letenky zdražujou, tak nevím, na druhou stranu za to trochu může ten majitel, ale samozřejmě, ty bys to neudělal?
2: Těžko říct.
1: Já asi jo, já bych asi nestál stranou, kdyby třeba tady prostě na 10 dní přijel YouTube a já měl hotel kousek od Letňan, hele, hned bych to napálil na trojnásobek tu cenu.
2: No, škoda, že nepůjdu do Letňan.
1: Ano, já budu někde jinde platit trojnásobek, abych je viděl.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehodu hlásí dálnice D10 na 24. kilometru ve směru do Turnova, taky silnice 6 u Karlových Varů, 16 u Hřepova na Mladoboleslavsku a taky 38 na u Čáslavy na Kutnohorsku. Koně pruská v Berouně a ulice Fráně Šrámka v Teplicích taky hlásí problémy, tak jeďte opatrně. Ať do toho nevlítnete. A poslouchejte i nadále Express FM. Za chvilku vám budeme hrát Gracie Abramsa nebo Empire of the Sun.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: 买一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Už zhruba za hodinu a půl vyleze na pódium pražského klubu Café v lese Theo Black, aby zahřál fanoušky a diváky a pódium Declanu Welshovi a kapele The Decadent West. A právě Declana a jeho partu jsme právě teď poslouchali v singlu I Don't Know Why. Takže pokud nemáte na dnešek žádný plán, tak klidně můžete ještě zkusit, jestli se dají koupit lupeny a vyrazit právě do pražských Vršovic, do Café v lese.
1: No a komu se nechce za kulturou, může s námi třeba do hospody. Protože dneska se v našem seriálu o legendárních českých hospodách vydáme do Českého Slezska, konkrétně do Opavy, a zamíříme rovnou na Dolní náměstí, kde stojí jedna z nejpozoruhodnějších historických hospod ve městě, u Bílého koníčka. Dům, ve kterém se restaurace nachází, pochází z konce 16. století. To znamená, že když vznikal, českým zemím vládl Rudolf II. A do začátku 30. války zbývalo ještě několik desetiletí. A zajímavé je, že pohostinství se na tomto místě provozovalo už před vznikem současné budovy. Původně zde totiž stávaly dřevěné domy a už ve středověku tu fungoval vinný šejk. Takže, než se zde začalo ve větší míře čepovat pivo, chodili sem obyvatelé Opavy především na víno. Samotný dům je ukázkou renesančního měšťanského stavitelství a dodnes se v něm zachoval takzvaný Maashaus, rozlehlá, bohatě zaklenutá vstupní síň, která kdysi sloužila k obchodování, setkávání měšťanů a někdy také k prodeji nápojů. A když se podíváte nad vchod, spatříte bíle zbarveného koně ve skoku. Právě podle tohoto znamení získal dům své jméno, jde navíc o jediné původní historické domovní znamení, které se v Opavě dochovalo. V roce 1770 dům získala rodina Demilových, která se zabývala obchodem s plátnem, a pozoruhodné je, že v jejím vlastnictví zůstal až do 30. let 20. století. Během své historie měl dům samozřejmě různé obyvatele. Žili tu řemeslníci, obchodníci, ale také významnější osobnosti veřejného života, například novinář Jan Zacpal, který působil v opavském deníku. A teď jedna zajímavost, přestože dnes u Bílého koníčka považujeme za tradiční pivnici, víno tady hrálo roli překvapivě dlouho. Ještě v 50. letech minulého století zde fungovala vinárna a teprve v 70. letech byly prostory přestavěny na starobylou pivnici. Čepoval se tu například plzeňský Prazdroj a atmosféru dotvářily také sudy ostravského pivovaru Ostravar. V roce 2005 prošel historický dům rozsáhlou rekonstrukcí, která získala ocenění fasáda roku. No a dnes už je objekt chráněnou kulturní památkou. Ale pořád slouží svému původnímu pohostinskému účelu. Takže pokud někdy zavítáte do Opavy, určitě se zastavte na Dolním náměstí číslo 4. Najdete tam hospodu, která pamatuje císaře Rudolfa II., habsburskou monarchii, dvě světové války i všechny moderní proměny českého pohostinství.
0: No, tak to je výborný tip a doufám, že tam někde třeba mají portrét Rudolfa II.,
1: Budeme
0: že,
1: se
0: že by tam jako mohli mít všechny ty vládce za tu dobu, co ten barák stojí, víš? Jako.
1: By se tam vešlo, jo.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Konkrétní podoby vládnoucích koalice začínají jasně rýsovat ve městech Zlínského kraje. Jasno už mají v Uherském Hradišti i v Kroměříži, ve Vsetíně má být jasno do konce týdne. V krajském Zlíně zřejmě dojde k vyšachování vítězného ANO ostatními politickými subjekty s výjimkou SPD. Vojenské systémy Starshield, postavené na stejné technologii jako komerční Starlink, už ukrajinským vojákům na frontě znovu začínají fungovat. Mužská tenisová asociace ATP chce od roku 2028 zvýšit finanční odměny hráčům na 350 milionů dolarů, tedy více než 7 miliard korun ročně. No a po jasné noci s teplotami od 1 do 6 stupňů a možnými přízemními mrazíky nás čeká zítra mlhavé a oblačné ráno, polojasný až skoro jasný den, teploty mezi 14 až 19 stupni a na horách bude mezi 11 a 15. No, je tady přesně za 5 sekund, 18. hodina a my vstupujeme do třetí a poslední hodiny dnešního Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To je skvělá hudba, která nám doznívá 6 minut po 18. hodině. Posloucháte Express FM, je čtvrtek 15. října 2026 a ještě bychom mohli popřát všem Terezám všechno nejlepší k svátku.
1: Přesně tak.
0: No a ty jsi tady už na začátku sliboval filmová kliše, no a konečně se k něm dostáváme.
1: Ano, pár kousků tu pro tebe mám. Začnu tím, že auto po zásahu kulkou okamžitě exploduje.
0: Ano, to je nesmysl samozřejmě.
1: To je filmová realita, že jo? Hrdina vystřelí jedinou kulku do nádrže automobilu a celé vozidlo vybuchne v obrovské ohnivé kouli. Skutečnost je taková, že běžná střela zpravidla nezapálí benzín v nádrži. Ke vznícení musí být splněné určité podmínky, včetně správného poměru palivových par a vzduchu. Expoze je možná, ale zdaleka ne automatická. A mimochodem, tohleto téma testovali i známí bořiči mýtů, a to sice na Cadillacu, a po zásazích běžnými střelami auto nevybuchlo a dokonce ani nezačalo hořet. Takže tímto máme ten mýt nebo tohleto klišé vyřešené. Dvojka mám, jedna rána do hlavy a člověk 2 hodiny spí.
0: Tak když to dostaneš od Bada Spencera, tak tomu bych věřil.
1: Bad Spencerovku.
0: No.
1: Filmová realita je taková, že hrdina udeří strážního do hlavy, ten okamžitě upadne do bezvědomí a probudí se až ve chvíli, kdy už jsou všichni pryč. Skutečnost je taková, že úder může člověka skutečně připravit o vědomí, ale nejde o bezpečné uspání. Delší bezvědomí může znamenat vážné poranění mozku, krvácení nebo život ohrožující stav. Člověk, který po úderu dlouho nereaguje, potřebuje okamžitou zdravotnickou pomoc, nejen pár minut odpočinku. Tak, jdeme ke trojce? Ve vesmíru to pořádně bouchá. Filmová realita je taková, že 2 vesmírné lodě se střetnou, následuje ohromný výbuch a diváci slyší pořádnou detonaci. Skutečnost je taková, že ve vesmírném váku se zvuk nešíří tak jako ve vzduchu. Vzdálený pozorovatel by proto explozi neslyšel. Uvnitř lodi nebo prostřednictvím její konstrukce by však určité zvuky a vibrace slyšet mohly.
0: A to by nebylo ve filmu, tak...
1: Jo. Sama NASA připomíná, že klasické hlučné vesmírné exploze odporují běžné fyzice šíření zvuku. Pak tu mám moji oblíbenou. Defibrilátor nastartuje srdce, které se zastavilo.
0: A ten člověk samozřejmě vyběhne rovnou a ještě porazí nepřítele, nebo něco takového, že?
1: Víš,
0: to nesmíme zapomenout.
1: V té nemocnici na tom monitoru se objeví taková ta rovná čára, jo. Lékař zakřičí nabít a elektrický výboj vrátí pacienta do života. Jasně. Defibrilátor slouží k přerušení určitých nebezpečných poruch srdečního rytmu. Při skutečné asystolii, tedy rovné čáře, znamenající nepřítomnost elektrické aktivity srdce, výboj není indikovaný. Odborná studie filmových scén dokonce upozornila, že právě tento omyl patří mezi často zobrazované medicínské nepřesnosti. No a poslední kousek. Skok na poslední chvíli zachrání člověka v padajícím výtahu. Jo, filmová realita, výtah padá šachtou, hrdina se zachrání tím, že těsně před nárazem vyskočí. Skutečnost, a my jsme se o tom tady mnohokrát bavili cestou ve výtazích, skutečnost je taková, že skok by rychlost pádu snížili nepatrně. Pokud by výtah padal například rychlostí 100 km v hodině, člověk by vlastním výskokem dokázal ubrat jen zlomek této rychlosti.
0: A víš, co je hlavně důležitý?
1: No.
0: Načasovat to na tu chvíli, kdy to opravdu dopadá, že jo? Navíc ještě.
1: A kdy víš, že to dopadne? No. Když se všechno vypne, že
0: no,
1: jo?
0: No jasně, tam tma, jsi v plechovém výtahu, ale vyskočíš přesně v tu vteřinu, kdy ten výtah se dotkne země.
1: No a pokud by vás zajímalo, jak jsme rozklíčovali kliše, že pod vodou kulky létají skoro stejně jako ve vzduchu, příští týdy máme zase filmový čtvrtek.
0: Tak dobře, tak si příště posvítíme na ty tvoje kulky. Drive. Odpolední drive na Expressu. Teď si dáme filmovou píseň z nejnovějšího Spidermana, Steve Lacy vám bude zpívat Oh Yeah. No a Veronika už za chvíli vám taky řekne, kam můžete, nebo respektive na co můžete.

0: Fíha, Šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Seš tlustá, fakt nechutný.
4: Pošlej to heslo, jinak tě reportuje.
5: Trapný, všichni se ti smějou.
6: Je nevadí, že jsem starší než ty.
7: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
8: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
9: O2, více ze života.
10: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulátor.cz.
11: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
12: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
13: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
16: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
16: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
17: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
18: Za každou firmou je příběh.
19: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
18: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
19: Bez pozlátka, bez filtrů.
18: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu rádia
19: Express FM.
20: Express FM.
21: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Express Filmex.
1: V kinech se tento týden objeví drama ověnčené zlatou palmou v Cannes. Jmenuje se Fjord a je rumunským kandidátem na Oscara. Ve snímku o rodině a o společnosti, která jí soudí, herecky září Sebastian Stan a Renate Reinsve. O co jde? Mladá rumunsko-norská rodina s pěti dětmi se usadí v odlehlé vsi v mrazivé krajině u norských fjordů, kde hledá nový začátek. Jejich vřelé přijetí ale naruší obvinění. Učitelka totiž objevila na těle jejich dcery modřiny. Rozbíhá se vyšetřování a soudní proces, který s ohledem na přísný norský systém na ochranu dětí může skončit jejich odebráním. Fjord otevírá otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Kdy má stát právo rozhodovat o tom, co je správná výchova? Snímek režiséra Kristiana Mudžiu je tak obrazem současné Evropy, v níž se střetávají různé představy o rodině, výchově, svobodě a odpovědnosti.
2: Are you familiar with this Romanian saying, "Bataia erupta din rai"?
3: Yes, with five, unless there's some discipline. Yeah.
1: Velrybí pád. To je americký survival thriller, jehož pouhá synopse ve vás teď může vyvolat úzkost a stres, pokud trpíte klaustrofobií. Austin Abrams se jako kluk jménem Jay vydává potápět k pobřeží střední Kalifornie, aby našel ostatky svého otce. Během ponoru ho ale spolkne masivní vorvaň obrovský. Jay se ocitá uvězněný v jeho slizkém břiše se zásobou kyslíku na pouhou hodinu a přesně tak dlouho to s ním v útrobách velryby budete muset vydržet i vy. Jay si mezitím připomene všechny návody k přežití, které mu vštěpoval jeho táta. Kromě Austina Abramse, který po hororu Resident Evil zažívá další den blbec, na plátně uvidíme Joshe Brolina a Elizabeth Shue.
4: The ocean is dangerous. So what options does that leave you?
0: Express Filmex.
5: Na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehodu pozor na 198. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy, dokonce je tam hlášená dvakrát, tak doufám, že to nejsou nehody dvě. Na silnici 16 u Hořína na Mělnicku a na 27. u Žadce na Lounsku jsou taky nehody, stejně tak v Novohradské ulici, v Českých Budějovicích, v Bělehradské, v Praze, v ulici u Libeňského mostu, taktéž v hlavním městě na jižní spojce, bohužel nám tady systém neřekl, kde přesně, no a v Opletalově ulici v Jablonci nad Nisou, taky dejte pozor, i tam je nehoda. Jeďte opatrně, stále jsou s vámi Petr a Michal a stále posloucháte čtvrteční Express Drive.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
4: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.
6: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: váš názor.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Lejan. Povlečení a bytový textil od české značky, které záleží na tom, v čem spíte. Zastavte se k nám do showroomu v Praze. Nebo se podívejte na naši nabídku na www.lejan.cz. Lejan. Spěte kdykoliv, kdekoliv.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
13: Music first.
14: Express FM.

0: Tak tohle byly Jeremy Loops a Motteo Moleko a Down South. No a my taky jdeme dolů, na jih, domů, do podol...
1: My tři.
0: No ne, my dva jdeme domů a tady ten mladej. No a ty Miky tady zůstává.
1: A teď už jsme tady tři.
0: Jo, takhle.
1: A přitom nejsme žádný mistři.
0: No, na nic se nehrajem.
2: A pro vás hrajem.
0: Tu je to bylo, Miky?
2: Nevím.
0: To je překvapení. Ne, tak je moc mladej, teď to podle mě byl hit ještě dřív, než jsem on se narodil, ne?
2: A co to bylo
0: to teda asi nějaký? Jo. Indy a Vič.
2: Znám, to vím.
1: A to hitovka Mitři, no ale já jsem dneska s ním mluvil a ty taky konec konců. A zrovna tématům, kterým se bude věnovat, jako z toho nevyplývá, že je úplně mladoukej.
0: To je pravda, protože se tady dneska trošku mluvilo o YouTube už a on bude to i pokračovat, viď, po 19. hodině.
2: Přesně tak, já to trošku prohloubím, ty YouTube dneska ještě.
1: To je dobře, že to říkáš, že, na to, že se ti vůbec nelíbí, viď?
2: A to se mě baví.
1: Jsme říkal, že to je hnusná muzika.
2: Počkej, to si s ním z jakým spletu.
0: Petr schválně provokuje mě, protože já jsem tady, minimálně tady v rádiu, jsem určitě největší fanoušek YouTube.
1: Přes Iri je tady Michal, jo? A trošku nám závidí naší barvu vasů.
0: Dobře, tak asi už nebudeme Mikyho trápit.
1: Nebudeme
0: trápit ani naše posluchače tady naším pingpongem. A budeme se těšit zítra, 16 až 19.
1: No a můžu to prozradit?
0: Můžeš.
1: My v pátek hrajem novinky, jo. A my už teďko s Michalem z části víme, co budeme rád a budou to teda jako šlehy.
0: Máte se na co těšit.
1: Užívejte.
0: Ahoj.
3: Drive. Odpolední drive.
4: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Evropští lídři dnes jednají v Bruselu o vysokých cenách energií a budoucím rozpočtu Evropské unie. Tématem summitu jsou také obchodní styky s Čínou a pokračující pomoc Ukrajině. Jednání se účastní český premiér Andrej Babiš, který odmítá návrhy na nové příjmy evropského rozpočtu. Vadí mu především možnost, že by část peněz z emisních povolenek nebo spotřební daně z tabáku směřovala přímo do rozpočtu unie. České vysoké školy podle studentských organizací dlouhodobě trpí nedostatkem peněz. Studentská komora Rady vysokých škol a Česká středoškolská unie upozorní, že situace může ohrozit kvalitu i dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Český sportovní střelec Jiří Přívratský získal bronzovou medaili na světovém poháru v Káhiře. V disciplíně třípolohová malorážka porazil souboj o třetí místo reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Pro Přívratského jde už o druhou medaili z tohoto turnaje. V pátek nás v Česku čeká převážně slunečné až polojasné počasí. Ráno budou teploty většinou mezi 3 až 7 stupni, během dne se oteplí na 14 až 19 stupňů. Srážky se očekávají jen výjimečně. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásný čtvrteční večer, je 7 hodin a 7 minut a další 2 hodiny vám budu na Express FM dělat společnost já, Miki. Na co se dneska podíváme a na co se můžete těšit? Začneme u kapely Coldplay. Jestli jste někdy viděli záběry z jejich koncertů nebo jste na nějakém z jejich koncertů byli, určitě znáte ty tisíce barevných světel, které rozzáří celý stadion. Mně se to dost líbí, lítá to i na sociálních sítích. A víte vlastně, jak to funguje a co se s těmi světýlky stane, když koncert skončí? Právě na to se dneska taky podíváme. Pak se vrátíme k momentům, na které by někteří hudebníci nejraději zapomněli. Myslím, že nejenom ty hudebníci, ale no asi převážně ty hudebníci. A od pořádného trapasu v živém vysílání až po zpěváka, který se přímo na pódiu rozzuřil natolik, že rozmátil vlastní kytaru. Zajímalo by mě, jestli tam byla nějaká pokutka, nebyla, všechno tohle se dozvíte. A takže zůstaňte se mnou. Čekají nás 2 hodiny skvělé hudby a zajímavých příběhů. Tohle je váš čtvrteční večer na Express FM.
1: Čtvrteční večer na Express FM.
2: Express FM.

0: Over Mono, After the Rain, posloucháte Express FM a za chvíli nás čekají například Nothing But Thieves, Coldplay a nebo třeba Green Day. Připomeneme si taky dva legendární hudební trapasy, při kterých to odnesla nejen pověst, ale i kytara, a podíváme se na irské Fontaines DC, kteří se vydávají úplně novým hudebním směrem. Zůstaňte se mnou na Express FM.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeň bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem ptservice.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Music. First.
3: Express FM.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: 70 tisíc lidí, jeden stadion a najednou 10 tisíce barevných světel. Možná už někdo tušíte, o čem nebo o kom budu mluvit. Přesně takhle totiž vypadá atmosféra na koncertech Coldplay. Když kapela spustí jeden ze svých největších hitů, a on to nemusí být ani jeden ze jejich největších hitů, prostě když se rozezní kapela Coldplay live na koncertech. A teď samozřejmě nemluvím o světlech na pódiu, mluvím o samotných divácích. Možná jste totiž někdy viděli, že fanoušci Coldplay dostávají při vstupu na koncert speciální svítící náramky. A právě díky nim dokáže kapela vytvořit jednu z nejpůsobivějších světelných show současnosti. No a protože samozřejmě kapela Coldplay dlouhodobě řeší také ekologickou stránku svých koncertů, náramky se po vystoupení sbírají, čistí a znovu používají. No a víte, co je na tom vlastně dost zajímavý? Že naprostá většina fanoušků je po koncertě skutečně vrátí ty náramky. To mě překvapuje. Tady se uvádí, že je to až 85%, což mi přijde vlastně, že když už se člověk vydá na ten koncert Coldplay, tak třeba by si chtěl odníst nějaký suvenír, ale ne, prostě se vrátí ten náramek a díky tomu pak mohou ty náramky rozářit další stadion, třeba na úplně opačném konci světa. Tady mi přijde taky super to, že nejen kapela cestuje po celém světě, ale i ty náramky, kteří vlastně mezi sebou fanoušci šérují. No, takže až příště uvidíte záběry z koncertu Coldplay, vzpomeňte si, že tu nádhernou světelnou show nevytváří jen kapela na pódiu, vytváří totiž i samotní fanoušci. A teď si dáme jeden z hlavních hitů Coldplay a jejich song A Sky Full of Stars.

Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, posloucháte Express FM. Dneska pro vás mám dva legendární hudební trapasy, na které jejich hlavní aktéři asi jen tak nezapomenou, i když si myslím, že by jim to vůbec nevadilo, kdyby na to zapomněli. Začneme Ashley Simpson, píše se rok 2004, zpěvačka vystupuje v americké televizní show Saturday Night Live, což je docela úspěšná show, a kapela začne hrát její druhou píseň. V tom není nic jako divnýho, ale prostě spletou se začnou hrát jinou písničku. Jenomže z reproduktorů se najednou ozve jí vlastní hlas, ještě z úplně jiné skladby, no aby toho nebylo málo, tak Ashley v té době, nebo v tu chvíli, vůbec nespívá do mikrofonu. On hraje ještě playback a ona má mikrofon dole, takže všechno, co šlo, tak se pokazilo a v tu chvíli Ashley se prostě rozhodla, že z toho pódia odejde. Takže televize tam pustila radši reklamu a byl to docela solidní trapas. Pojďme k druhému takovému nepodařenému večeru. V roce 2012 Green Day hrají na festivalu svůj hit Basket Case, když se zpěvákovi Billymu Joe Armstrongovi na obrazovce objeví upozornění, že mu zbývá poslední minuta. No a to nekousil úplně nejlépe. On se pořádně vytočil, okamžitě přestal zpívat, začne nadávat organizátorům, fanoušci na to jenom koukají a nakonec to jako není všechno. Teď kdyby jako odešel z toho pódia, tak si řeknete, jo, tak docela to chápu, ale on na tom pódiu rozmátí kytaru přímo před zraky fanoušků. Takže místo velkého hudebního finále dostali diváci pořádně naštvaného rockera. No, až si budete říkat, že se vám něco nedaří, tak si vzpomeňte, že i světové hvězdy mají své slabší chvilky. No a některé z nich se navíc zapíšou do hudební historie z těchto chvilek, protože už je to pěkně dávno, co se tyhle věci staly a furt se opakují. Já vám teď zahraju právě song Basket Case od Green Day, posloucháte Express FM.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Jirští Fontaines DC mají před sebou velký den, už zítra jim totiž vychází nové album s názvem Dopamine Chamber a podle toho, co už o desce víme, není toho úplně mnoho, ale čeká nás docela výrazná hudební proměna. Fontaines DC se proslavili především svým syrovým kytarovým zvukem a energickými koncerty, na což jsme všichni zvyklí, ale tentokrát se rozhodli vydat trochu jiným směrem. Já trošku napovím, na nové desce se má objevit méně kytar, více experimentují s elektronikou a pracují se samply. A no, jsem zvědavý, co z toho vznikne. Pokud, nebo co z toho už vlastně vzniklo, takhle, ono už to zítra vychází, takže kluci už to mají napsaný, vytvořený. Pokud byste chtěli Fontaines DC slyšet naživo, tak 30. října vystoupí v pražské sportovní hale Fortuna a koukal jsem, vstupenky jsou stále v prodeji. Už není úplně nejvíc míst volných, ale furt nějaký to místečko najdete. Tak jsem zvědavý, co nám zítřejší album přinese. Já se na něj upřímně těším a my si teď dáme track Marian, což je song, který na albu bude. Posloucháte Express FM?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: U Českého Brodu dnes probíhá demolice dvou historických stožárů vysílače Liblice. Obě konstrukce měří přibližně 355 metrů a patří k nejvyšším stavbám v Česku. Kvůli plánovanému odstřelu musela policie zajistit okolí a dočasně omezit dopravu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Spojené státy k otevřenému jednání o další podpoře Ukrajiny. Zdůraznil, že jeho země od svých partnerů potřebuje především upřímnost a jasné informace o budoucí spolupráci. Ukrajina se nadále brání ruské invazi a usiluje o pokračování západní vojenské pomoci. Hned tři české fotbalové kluby dnes hrají evropské poháry. Pražská Sparta od 18.45 v evropské lize norský Lillestrøm. Aktuálně je v 58. minutě stav utkání 1-0 pro domácí Spartu Praha. Ve 21 hodin pak nastoupí další dva české kluby. Viktorie Plzeň se v evropské lize představí na hřišti maďarského Ferencvároše a Jablonec ve stejný čas čeká v konferenční lize zápas proti německému Freiburgu. V pátek nás v Česku čeká převážně slunečné až polojasné počasí. Ráno budou teploty většinou mezi 3 až 7 stupni, během dne se oteplí na 14 až 19 stupňů. Srážky se očekávají jen výjimečně. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Dostali jste někdy dárek, o který jste vůbec nestáli? Já myslím, že se to asi stalo každému. No ale přesně něco takového se stalo před 12 lety i kapele U2 a nebylo to jen pár lidí, kterým dali tenhle dárek, který vlastně nikdo nechtěl. Šlo o stovky milionů uživatelů. V září roku 2014 spojili U2 své síly s Applem a své úplně nové album Song of Innocence vydali opravdu netradičním způsobem. Myslím, že už to nikdy potom neopakovali. V den vydání se totiž zdarma objevilo v hudebních knihovnách přibližně 500 000 000 uživatelům iTunes. To zní jako hezký gesto, ne? No, jenže to má jeden takový malý háček. Nikdo se jich nezeptal, těch uživatelů, jestli tam to album vůbec chtějí. A lidem se to prostě nelíbilo, vadilo jim tam to nové album a začali být docela dost naštvaní. Ta situace zašla až tak daleko, že Apple musel vytvořit speciální nástroj, kterým šlo album odstranit. No, mě na tom přijde vlastně úplně nejvtipnější to,

0: Miley Bass Persuades, v poslední době moje oblíbená songa. Neslyším ji dnes poprvé a docela mě chytla. No, co nás čeká za chvíli? Čekají nás Phoebe Bridgers, Bruno Mars nebo Liam Gallagher. Podíváme se taky na Troy Sivana, který ve své nové tvorbě odhaluje věci, o kterých dřív tolik nemluvil. Co se v jeho životě změnilo a proč se rozhodl být tak osobní, to si za chvíli prozradíme. No a taky vás vezmu do noční Prahy. Ta se totiž právě teď začíná měnit k nepoznání a některá místa už možná nikdy neuvidíte úplně stejně. Co zatím stojí, zůstaňte se mnou na Express FM.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: Source a Candy Stain a You Got The Love. Posloucháte Express FM a přesuneme se k další hudební zajímavosti. Vyprodané koncerty, tisíce fanoušků a večírky s největšími popovými hvězdami. To je sen téměř každého, ne? Nebo možná ne každého, ale každý, kdo by to si myslím zažil, tak by si řekl, jo, to mě baví. Jenomže realita u Troye Sivana je trošku jiná. Australský zpěvák totiž minulý pátek vydal své čtvrté studiové album She's the Best a přestože ho známe hlavně díky tanečním hitům, tentokrát se rozhodl ukázat i svou mnohem osobnější stránku. Sám totiž přiznal, že po velkých koncertech, které odehrál například společně s Charlie XCX, se často vracel na hotelový pokoj a cítil se úplně sám. A právě tenhle kontrast mezi euforií na pódiu a samotou mimo něj se promítl do nové desky. Já mám poměrně rád, když ty autoři, zpěváci, interpreti nebo i kapely, tak právě promítnou to, jaký opravdu jsou do té desky. A tady to podle mě vyšlo jako na jedničku. Jednu skladbu z nové desky si teď rovnou pustíme. Navíc pozorní posluchači v ní můžou zaslechnout i motiv Madonnina hitu Music z roku 2000. Troye Sivan a jeho song Party na Express FM.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Fisher a Florence Arman, What a Life. Posloucháte Express FM a pomalu se chýlíme ke konci, ale ještě vám řeknu, ke konci dnešního vysílání, takhle jsem to chtěl říct, ale ještě vám řeknu, co třeba dělat dneska večer. Praha se totiž dnes večer promění v jednu obrovskou světelnou galerii. Právě dnes totiž začíná Signál Festival, který na 4 večery promění známá pražská místa pomocí světla, projekcí a digitálního umění. A na to mě baví hlavně jedna věc. Místa, kolem kterých běžně chodíme každý den, najednou vypadají úplně jinak a stojí to za to. Letos se festival odehrává na 2 trasách, v centru Prahy a v Davicích, a vedle velkých venkovních projekcí nabídne také instalace uvnitř budov. A jestli nemáte plán na dnešní večer, pořád to stíháte, protože Signál Festival totiž svítí každý večer až do neděle od 7 do půlnoci, takže furt ještě máte nějaký 3 hodinky. Takže i teď máte, si myslím, jako čas na to vyrazit, no. Já jsem na Signálu byl minulý rok, no tak já to asi propálím, no já jsem se o tom dneska bavil, o tomhle festivalu se svýma kámošema, s Jacobem a se Šimonem, aby tam vzali své holky na rande, a řeknu to i vám, je to prostě dobrý tip na rande, si myslím, vyzvat takhle svoji holku a udělat si takový hezký večer na tomhle festivalu. Fakt to stojí za to, můžu doporučit 10 z 10.
1: Express.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Michael Jackson se ke konci třetího čtvrtletí vyšplhal na čelo soutěže o oficiální největší album roku 2026 ve Spojeném království. Po vydání filmového životopisného filmu Michael v dubnu dosáhl veřejný zájem o legendární hudební katalog krále popu obrovského vrcholu. Jeho kompilační album z roku 2005 s názvem The Essential Michael Jackson nashromáždilo jen letos v britských hitparádách přes 508 tisíc prodaných kusů. Díky tomuto působivému počtu zesnula ikona přestihla na druhém místě uznávanou desku Olivia Dean The Art of Lovin' a na třetím místě Harryho Stylese Kiss All the Time Disco Occasional. Právě v těchto dnech dochází k hlasování do nominací na Grammy. Magazín Rolling Stone se ptal Tonyho Gervina, šéfredaktora Tidalu, a Tiana Lewis, vedoucí popového programu Apple Music, jaké jsou jejich predikce. Tak minimálně interpretem songu roku by měla být žena. Do osmičky se vešly jen dva muži, Bruno Mars a Don Toliver. Mimochodem druhý jmenovaný bude na konci října vystupovat v pražské O2 aréně. Sice se oba dotazovaní shodli na tom, že by měla vyhrát Ella Langley s Choose in Texas, ale nejspíše získá cenu za song roku Olivia Dean s Man I Need. Na výsledek si budeme muset počkat do 7. února. YouTube slibovalo, že hudbu, která vznikla za pomocí AI, bude označovat patřičným štítkem. Od včera se tak stalo právě na YouTube Music, ale již brzy se objeví i na mateřské platformě. Otázka není zda, ale kdy lidé přestanou sledovat podobná upozornění, stejně jako je to v případě cookies, GDPR nebo upozornění na rakovinu na krabičce cigaret.
0: Express FM.

Bridges a song Kyoto za 5 minut 21 hodin a to znamená jediné, blíží se konec mého dnešního vysílání. Dneska jsme společně zjistili, jak fungují svítící náramky na koncertech Coldplay, připomněli jsme si i dva legendární hudební trapasy, na který si myslím, že by ty hudebníci nejradši zapomněli a podívali jsme se na novou tvorbu Troye Sivana i Fontaines DC. Dali jsme si taky tip na trochu netradiční rande, tím je Signal Fest, který probíhá v Praze až do neděle a to každý večer od 7 až do půlnoci. Já vám moc děkuju za společnost, doufám, že jste si dnešní 2 hodiny užili stejně jako já a užijte si krásný zbytek čtvrtečního večera a nezapomeňte, že zítra ráno od 7 se na vás těší klasicky Babu a Vašek. Mějte se krásně, hezký večer.

0: That is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh, fresh, fresh, fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Placebo, Teenage Fan Club nebo Grety von Fleet. Tohle byly skočtí Churches se singlem Roses, kteří se vracejí po 3leté pauze, během níž zpěvačka Lauren Mayberry vydala solové album a kapela hledala nový směr svého syntezátorového popu. No a tohle jsou australští Vacations, kteří přinášejí skladbu Ready or Not z alba Pursuit of Anything, na němž Campbell Burns porovnává vlastní hudební ambice s běžným životem přátel v Newcastlu. Já vám přeju příjemný poslech.

Bližší plesíbou v singlu Helen Keller přepracovávají klavírní motiv skryté instrumentálky HQ Farewell ze svého debutu. Jehož 30. výročí letos připomínají také koncertní turné. No a tohle je francouzský Kit Franescoli a Samantha Almaril ve skladbě Du Me Corso z alba A Kind Wave.

Američtí Imperial Teen, v jejich sestavě působí taky Roddy Bottoms Fade No More, představují skladbu Bring It Down z alba All Over You. No a skotští Teenage Fan Club představují skladbu Over and Over ze 13. alba Do Not Dare to Dream, které navazuje na dlouholeté autorské partnerství Normana Blakea a Raymonda McGinleyho.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First. Express FM.

a verší Greta Van Fleet, jejich základ tvoří trojice bratrů Kiškových, doplněná bubeníkem Dannym Wagnerem, přináší skladbu Tear It Down ze čtvrtého alba Pelis for the People a brzy je uvidíme také v pražské O2 aréně. No a britská zpěvačka Arlo Parks nám zaspívá skladbu What If I Say It z alba Ambitious Desire, na kterém svou intimní tvorbu propojuje s inspirací nočním klubovým životem.

To byl britský písničkář Dan Kroll a skladba Peace and Quiet z alba Winning Streak, které vznikalo při přehodnocování životních priorit po návratu z Los Angeles domů. No a toto je americký producent Cascade, který spojil síly s Leightonem Jordanem a zpěvačkou Natalie Jane ve skladbě Meet Again z alba Origin. Sleep.

Irští Codeline představují skladbu Last Forever z pátého alba We Were Only Young, kterým se kapela kolem zpěváka Stevea Gerrigana loučí se společnou hrbní dráhou. No a nizozemští Krak & Smak svěřili skladbu Travel Light s hlasem zpěváka Ivar projektu Sound Support, jehož remix najdeme na kolekci nových úprav alba Velvet Seas. Tady to je.

Americké trio The Wildlife z Indianapolis představuje skladbu Always Tomorrow's alba Revolver 2026, na kterém pokračuje v propojování osmdesátkového popu s alternativními kytarami. No a američtí Babe Hoven kolem písničkářky Maybon nám zahrají skladbu We Has a Place z alba I See Them, I See Me, z jehož produkcí pomáhal Phil Weinrope.

Britský producent Nathan Jenkins alias Bouillon představuje skladbu OK Parsley z alba Nearly, na kterém svůj hlas místy ukrývá do vrstev dozvuku a pečlivě vystavené elektroniky. No a tohle je britská zpěvačka Xenia Jinovese alias Freak Slug z Manchesteru a skladba Jade Green z alba Amulet.

0: This cut is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Američtí French film z texaského Austinu představují skladbu 10 Billion Reasons z kolekce Yours and Five, která spojuje jejich první EP, dva singly a tři nové písně. No a tohle je taky něco ze slovem French v názvu, French Inhaler, americké trio z Chicaga a skladba Comet z desky Practice Lines.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byly belgičtí Girls in Hawaii a skladba Not Your Fault z alba Eldorado, na kterém kapela známá debutem From Hero to Tear rozvíjí témata ztráty a znovu nalezené radosti. No a tohle jsou američtí The Goods z Oaklandu a skladba Ginger Rose z desky Goodbye Summertime.

Zpátky na scéně jsou taky francouzští M83, kteří vydali album I Wrote You a Letter, na němž je i tahle skladba Feeding Time. No a tohle jsou britští Penelope Isles, kteří představují skladbu Birthdays ze třetího alba s názvem 3.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Když chci

0: od srdce. Belabel.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

To byla britská zpěvačka Biba Doobie, narozená na Filipínách a skladba Memories z jejího čtvrtého alba Pylon, na němž se obrací k důraznějším kytarám a alternativnímu roku 90. let. No a tohle je můj oblíbenec, Američan Beck a skladba It Ends Right Here z jeho nové desky Ride Lonesome, jehož melancholickou akustickou podobu dotvářejí produkce Nigela Godriche a smyčcové aranže jeho otce Davida Campbella.

Francouzský zpěvák a herec Odetto ve skladbě Couleur Vanille z debutu Cell Bleu L'Amour zachycuje konec letního románku v duchu nostalgického popu s funkovými a disco vlivy. No a tohle je irský hudebník a filmař Luke Faulkner alias Poor Grant a skladba Not in the Mood z alba An Hour of Forever.

Americké duo The Palms z Los Angeles představuje single Maybe, první ukázku z alba After the Fire, plánovaného na rok 2027, které naváže na předchozí desku Wonderland. No a tohle jsou britští Dreamhouse, v nich se členové The Vamps, James McVay a Connor Ball spojili s producentem Alexem Stacym. Tohle je jejich nový single s názvem Dreaming.

To byl francouzský zpěvák Grover a jeho single Rain on Fire, se kterým se vrací na scénu po 5 letech. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden ve čtvrtek v 9 večer a najdete ho taky na Facebooku a na Spotify. Na závěr tohle jsou britští Block Party a skladba Now We Can Be Friends, ovšem v remixu od Stefana a Gillian z New Order, tedy samozřejmě Stefana Morrise a Gillian Gilbert. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Když chci

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Michael Jackson se ke konci třetího čtvrtletí vyšplhal na čelo soutěže o oficiální největší album roku 2026 ve Spojeném království. Po vydání filmového životopisného filmu Michael v dubnu dosáhl veřejný zájem o legendární hudební katalog krále popu obrovského vrcholu. Jeho kompilační album z roku 2005 s názvem The Essential Michael Jackson nashromáždilo jen letos v britských hitparádách přes 508 tisíc prodaných kusů. Díky tomuto působivému počtu zesnula ikona přestihla na druhém místě uznávanou desku Olivia Dean The Art of Loving a na třetím místě Harryho Stylese Kiss All the Time Disco Occasional. Právě v těchto dnech dochází k hlasování do nominací na Grammy. Magazín Rolling Stone se ptal Tonyho Gervina, šéfredaktora Tidalu, a Tiana Lewis, vedoucí popového programu Apple Music, jaké jsou jejich predikce. Tak minimálně interpretem songu roku by měla být žena. Do osmičky se vešly jen dva muži, Bruno Mars a Don Toliver. Mimochodem druhý jmenovaný bude na konci října vystupovat v pražské O2 aréně. Sice se oba dotazovaní shodli na tom, že by měla vyhrát Ella Langley s Choose in Texas, ale nejspíše získá cenu za song roku Olivia Dean s Man I Need. Na výsledek si budeme muset počkat do 7. února. YouTube slibovalo, že hudbu, která vznikla za pomocí AI, bude označovat patřičným štítkem. Od včera se tak stalo právě na YouTube Music, ale již brzy se objeví i na mateřské platformě. Otázka není zda, ale kdy lidé přestanou sledovat podobná upozornění, stejně jako je to v případě cookies, GDPR nebo upozornění na rakovinu na krabičce cigaret.
2: Express FM.

wstań, a rzeknij, kdo seš, do pieśni. Wzadu tam, wdawu tam, cípneš, tak pojďme, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej wdawu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS, a pojďme, pojď, Magore, jeli jsme, měli

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Michael Jackson se ke konci třetího čtvrtletí vyšplhal na čelo soutěže o oficiální největší album roku 2026 ve Spojeném království. Po vydání filmového životopisného filmu Michael v dubnu dosáhl veřejný zájem o legendární hudební katalog krále popu obrovského vrcholu. Jeho kompilační album z roku 2005 s názvem The Essential Michael Jackson nashromáždilo jen letos v britských hitparádách přes 508 tisíc prodaných kusů. Díky tomuto působivému počtu zesnula ikona přestihla na druhém místě uznávanou desku Olivia Dean The Art of Loving a na třetím místě Harryho Stylese Kiss All the Time Disco Occasional. Právě v těchto dnech dochází k hlasování do nominací na Grammy. Magazín Rolling Stone se ptal Tonyho Gerwina, šéfredaktora Tidalu, a Tiana Lewis, vedoucí popového programu Apple Music, jaké jsou jejich predikce. Tak minimálně interpretem songu roku by měla být žena. Do osmičky se vešly jen dva muži, Bruno Mars a Don Toliver. Mimochodem druhý jmenovaný bude na konci října vystupovat v pražské O2 aréně. Sice se oba dotazovaní shodli na tom, že by měla vyhrát Ella Langley s Choose in Texas, ale nejspíše získá cenu za song roku Olivia Dean s Man I Need. Na výsledek si budeme muset počkat do 7. února. YouTube slibovalo, že hudbu, která vznikla za pomocí AI, bude označovat patřičným štítkem. Od včera se tak stalo právě na YouTube Music, ale již brzy se objeví i na mateřské platformě. Otázka není zda, ale kdy lidé přestanou sledovat podobná upozornění, stejně jako je to v případě cookies, GDPR nebo upozornění na rakovinu na krabičce cigaret.